0: life.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Byly tři hodiny.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Hezký den, přátelé, vítejte u nové epizody podcastu Hana jede. Naproti mě dnes sedí redaktorka publicistiky a také moderátorka Dita Vojnarová. Dito, hezký den.
1: Hezký den.
0: Já se na úvod zeptám, zapomněla jste někdy na vysílání?
1: Stalo se mně to v začátku, kdy jsem se ještě neorientovala v programovém schématu Českého rozhlasu Olomouc a kdy se dělaly moderace, plánovaly vždycky na týden, na ten nadcházející týden a byly třeba i dvouhodinové, takové kratší. A já jsem se špatně podívala a zvonil mě telefon, volal mi tehdejší ředitel Pavel Hekela, můj kamarád, a říká, ahoj, kde jsi? A já jsem říká, je tady krásně, já se procházím okolo Moravy se psem a užívám si sluníčka a do rozhlasu půjdu zhruba za hodinu a on, no, už si tady tak zhruba 20 minut měla být, my tě nemůžeme sehnat. Já jsem prostě přehlídla svou službu, takže přišel patřičný trest, který tomu odpovídal, já jsem s ním samozřejmě souhlasila a o to větší pozor jsem si pak dávala.
0: Je to tvrdé vlastně pro moderátory v momentě, kdy třeba nepřijdou, zapomenou, cokoliv se stane a opravdu tam na ten čas musí být, protože samozřejmě rozhlas vysílá živě.
1: Tvrdé, myslíte to, když si uvědomím, že jsem něco způsobila?
0: Tak, ale i ten trest ve výsledku, no, protože pro tu instituci to samozřejmě znamená velký problém.
1: No, problém to je v tom, že ten moderátor, který doposud vysílal, tak musí zůstat. Pokud tam není po ruce někdo další a musí čekat, než vy doběhnete. Takže je to takové nekolegiální, proto si to hlídáme, ale z různých důvodů se to stane spoustě lidem, někdo dojíždí autem, něco se stane na cestě, tak tam je důležité, abyste zavolal a řekl, promiňte, budu mít zpoždění, řekněte moderátorovi, tam zůstane o něco déle a já se včas připojím. Taky jsem zažila, že měl kolega zdravotní problémy a skončil na operačním stole, protože to byl zánět slepého střeva a v takové situaci prostě se okamžitě semkneme a najdeme to nejlepší řešení pro ten daný okamžik.
0: A u vás přes noc vysílá automat, nějaký robot?
1: Ano, my se přepneme po 19. hodině a ranní moderátor přichází v současné době v 5 hodin, protože když jsem nastupovala do Českého rozhlasu Olomouc, tak jsme vysílali ještě do 22 a tenkrát se dokonce uvažovalo o tom, že to posuneme a pojedeme 24 hodin denně, tak jsme přemýšleli, kdo bude dělat ty noční a brzké ranní směny a jaké budou.
0: Mimochodem, jaké jsou nejhorší vlastně noční můry vůbec moderátora, co všechno se může přihodit v tom živém vysílání?
1: Úplně všechno se může stát a dost se toho i stalo. Často se mě lidé ptávají, co se děje, když nepřijde host, když zapomene, tak to už jsme zažili několikrát. Ideální také v tomto případě je, když se ten člověk ozve a řekne, nemůžu přijet, nebo nenastartoval jsem auto, přijedu později, nebo přizná, že zapomněl, ale někdy se nedozvíte ani toto, tak tam je potom dobré mít připravenou nějakou zálohu, kterou tam dáte třeba jako reprízu a nebo rychle v součinnosti s produkcí a editory té stanice vymýšlíte náhradní program toho vysílání, takže se do toho vloží nějaké reportážní příspěvky, které jsou v záloze, případně nějaká repríza třeba z ranního vysílání a hraje se, moderátor může připravit nejrůznější čtenky, aby opravdu ten čas zaplnil. Noční můra další, vdechnuté smítko. Vy moderujete všechno, vám to krásně jde, máte to připraveno, notabene tam sedí host, najednou se nadechnete a cítíte, že tam něco je v tom krku, napijete se po druhé, po třetí a pak víte, že to nedáte. Mně se tohleto konkrétně stalo ve zprávách, Radim Šváb, můj kolega, taky dokonale připravené zprávy a já jsem věděla, že je průšvih a držíte to, pak pláčete a pak už víte, že to nedáte, takže se odkloníte, což vám nebudu dělat od mikrofonu, je dobrý zvuk, odkloníte se, lehce si odkašlete a potom si říkáte, ať je tam nějaký zvuk nějakého respondenta nebo aspoň jingle, ať to zkusím ze sebe dostat ven a tak dále a tak dále. Je toho moc?
0: Tak lehce ono někdy člověk, když opravdu potřebuje, dusí to v sobě, tak pak to úplně lehké není. Já si samozřejmě tady tenhle moment a okamžik a ten pocit dokážu vybavit, protože se mi to taky kolikrát stalo, je to fakt hodně jako nepříjemný, musím říct, člověk fakt, jak říkáte, no tečou slzy, úplně jsem se do toho vžil, není to vůbec nic příjemného, ale občas to tak prostě je, že člověk si nevybírá, někdy je třeba nemocný, někdy něco může vdechnout a tak dále. Takže tam z mé zkušenosti, já jsem pamatuju jednu konkrétní situaci, my jsme teda nenatáčeli tady, ale natáčeli jsme něco na Flóře, byl to teda takový reelskový formát, to znamená na sociální sítě na výšku, a taky tam vlastně můj respondent hovořil, měl takový docela delší monolog a už jsem cítil, jak se dusím, už jsem se ani nenadechoval, jenom jsem doufal, že skončí tu větu, abych teda mohl se potom vykašlat a aby jsme to mohli střihnout a teda pokračovat potom dál, což je samozřejmě výhoda toho, že přetáčíme stejně jako dnes tady, takže...
1: Úskalí tohoto, když dáváte signál tomu respondentovi, je v tom, že on to neúplně pochopí a přestane vám mluvit klidně v polovině věty. A to nechcete, vy potřebujete, aby on tu myšlenku dokončil. Takže signály, to jsem se taky odnaučila ve studiu dělat, protože když je někdo nervózní, tak si začne pomáhat, začne točit sklenicí, rozepínat a zapínat hodinky, cvakat průpiskou, hrát si třeba s náramkem, protože tak pracuje s tou trémou, případně hýbat s mikrofonem nebo ťukat do té základny a ten mikrofon to bere všechno. A teď vy víte, že to tam nemá být, že ten zvuk je tam navíc a není úplně příjemný, ale zase, když dáváte najevo, tak ho taky vyhodíte z té myšlenky a úplně ho vykolejíte. Takže ideální je počkat do písničky a pak říct, sundejte to, posuňte to, odložte tu propisku a koncentrujte se prosím na mě.
0: Co třeba nějaké přeřeky? Věřím, že za tu vaši poměrně dlouhou kariéru, co jste před mikrofonem nebo za mikrofonem, tak se vám určitě taky staly nějaké vtipné momenty, tak vzpomenete si na první dobrou, na nějaké, které jste poslala do éteru.
1: Stává se to pořád a je to lidské. A co se týče mých v uvozovkách průšvihu proti českému jazyku, tak ty souvisejí z místa, odkud pocházím. Já jsem děvucha z Dolní Lutyně, což je dědina Bogumína. A tam spousta lidí mluví takzvaně po našemu, mluví nářečím a krátí se u nás. Nevím pořádně, jak je to dnes, to už bych si netroufla hodnotit, protože já se stýkám s takovou skupinou lidí, kde se to nářečí opravdu stále pěstuje, ale obecná čeština dorazila všude, takže se to mění. Ale za mě opravdu se mluvilo hodně krátce, měli jsme ten přízvuk na té předposlední slabíce a mě to tam skočí. Automaticky, protože jsem tam žila hodně dlouho, než jsem přišla do Olomouce, a přestože si dávám pozor, když moderuji, mám před sebou třeba text, nebo se na to připravím, mám ho v hlavě, tak absolutně nečekaně mě ty délky zmizí. A nebo je přehodím, dám je na samohlásku, na které nemá být, a na té, na které ano, tak tam ho vyzmizíkuji a vznikají z toho neuvěřitelné paskvily. A mě to strašně pobaví, protože si uvědomím, že tam je zasazeno v tom dětství, v tom mládí a to nám nikdy nikdo neodpáře.
0: Co třeba, v momentě, kdy je člověk třeba takový křečovitý, já nevím, jestli posloucháte nějaká jako komerční rádia, tam si myslím, že se to toleruje víc, že si člověk ze sebe může trošku udělat i srandu, možná to trošku víc jako odlehčit, tak jako zahrát do zábavy. Tohle vy asi úplně v Českém rozhlase nemůžete.
1: A proč ne?
0: Můžete?
1: Proč ne? My jsme úplně stejní lidé jako ti z komerčních rádií z masa a kostí a naopak si myslím, že to máme rádi. A já jsem přesvědčená, že to tam patří. Tam je důležité vědět, že umíte udělat vtip a že si sám ze sebe umíte udělat legraci, tak aby to bral a pochopil ten posluchač. A to je pro mě úskalí. Že oni si to na těch komerčních rádiích mohou dovolit asi víc, ale ne každému to jde. Je potřeba taky to zjistit, nebo se to nějak naučit, nebo mít k tomu parťáka, který vám dobře nahodí, abyste zasmečovali, nebo být v té roli toho nahazovače. Já si myslím, že v našem vysílání nejenom, že to má být, ale ono to tam je. Mám spoustu kolegů, kteří mají dobrý smysl pro humor. Já sama o sobě úplně přesvědčená o tom nejsem, ale ráda si sama ze sebe dělám legraci a pokud mi to někdo poskytne, známý vtipálek je náš šéfredaktor Jirka Matějů, ten to umí, ten to vybalí okamžitě a ještě nemrkne ani jedním okem, tak to je úžasné v tomhle případě. Tak já to beru, tu nahrávku, a svezu se na téhle vlně moc ráda. Takže i my jsme úplně normální rozhlas, ne rádio, my jsme rozhlas, ale jsme tam lidé a vysíláme pro lidi.
0: Tak to samozřejmě rád slyším. Já jsem to vždycky bral, ať už v České televizi, v Českém rozhlase, možná i DVTV, jako vyloženě bezchybné lidi, kteří téměř chyby nedělají a skoro až, a teď to nemyslím hanlivě, ale že to byla taková jako spartakiáda, že to je všechno tak perfektně nacvičený, včetně gest, samozřejmě, když se bavíme o televizi, ve vašem případě samozřejmě práce s hlasem a tak dále, že opravdu tam jsou profíci pouze, že tam na ty chyby téměř není prostor.
1: Zase musíme rozlišit, o jakém pořadu se bavíme. Pokud jedeme předvolební debaty, neříkám, že se v nich nemůžeme zasmát, ale tam je tak přesně daný harmonogram, dané přesné okruhy, kterých se musíme držet. Notabene, že vy neustále sledujete hodiny, protože opravdu každý z těch politiků, který tam je, má přesně daný čas, aby to bylo vyvážené. To všechno se velmi pečlivě hlídá, takže tam na to prostor není a tam je potřeba být opravdu precizní. Připravený, aby se šlo rovnou k věci, abyste uhlídal, že ten člověk vám říká to, co by říkat měl k tomu tématu a neuhýbá vám nějakým způsobem. Potom, pokud máme běžnou moderaci a nějaké lifestyleové magazíny, proudové vysílání, tak to jsou okamžiky, kdy se můžeme uvolnit. V okamžiku, kdy mě do pořadu přijde onkolog a řešíme nějaký závažný problém, zase jsme u toho, aby jsme se koncentrovali na téma a řekli k tomu to nejpodstatnější, co by ti posluchači měli vědět.
0: Jsem rád, že zmiňujete i ten aspekt toho času, protože já jsem teďka byl nedávno na Přerově na takové akci Fuck Up Night, kde vlastně byly podnikatelské stand-upy, já jsem tam byl jeden z řečníků jako pozvaný, ale bohužel hnedka ten druhý host, kdy jsme měli 20 minut vyčleněných, ovšem bohužel nějak neohraničených nějakým signálem zvukovým nebo tak. No a on, jelikož to byl asi jeden z prvních nějakých přednesů nebo jeho stand-upů v životě, tak ten čas vůbec jako nehlídal. Měl tam asi 150 fotek a vlastně ta jeho prezentace nakonec byla téměř hodinová. Jo, takže tam byla chyba toho, že oni mu do toho nějak moc jako nevstoupili až vyloženě na tom konci a šlo vidět, že ti lidé v publiku, kde jsem seděl vlastně celou dobu i já, už tak různě poposedávali, už je to vlastně úplně nebavilo. Takže tam věřím, že je potřeba být trošku i důsledný v momentě, kdy jsou to třeba politikové, tak tam samozřejmě chtějí si uzmout asi co nejvíce toho času pro sebe, říct ideálně všechno, ale může se vám stát samozřejmě i během běžného rozhovoru, že se vám ten host jako rozmluví, tam potom člověk taky asi zuby nechty dává nějak najevo, že už jako je čas a potřebujeme udělat třeba nějaký předěl, nebo ve vašem případě písničku.
1: Určitě a každý potřebuje nádech. A to je ten okamžik, kdy je to šance pro vás do toho nádechu. Vy to musíte držet pevně v rukách, celé to vysílání, je to váš pořád a v momentě, kdy vy naznáte, že ta odpověď už je hodně dlouhá a potřebujete, aby zaznělo ještě něco dalšího, tak samozřejmě najít ten správný okamžik velmi slušně a empaticky, ale dát najevo, pojďme teď dál. A ten člověk to ale přijme, protože on si to většinou v tu chvíli uvědomí.
0: Máte třeba i nějaké posunky, kterým by třeba
1: naznačovat? Pomáháme si, protože u moderace v Českém rozhlase Olomouc sedíme. Mně by pravděpodobně asi více vyhovovalo, kdybychom mohli stát, protože přece jenom to tělo se do toho dostane. Takže když chcete něco vyjádřit, notabene, když to nečtete, což já čtu hodně málo, hodně mluvím po přípravě dobré z hlavy, tak těm myšlenkám pomáháte tomu, co chcete vyjádřit i směrem k tomu hostu. Takže ruce pracují hodně, je to nebezpečné, protože rozvášněný moderátor může shodit i mikrofon. Taky jsem to zažila, byl to velmi vtipný okamžik, protože to bylo v polovině věty, takže dotyčná ten mikrofon ještě zvedla ze země, držela v rukou, dopověděla to, co chtěla, postavila ho a teprve se rozezněla písnička, i tohle se může stát, takže dávat pozor na ta gesta, ale pomáháme si, je to normální, kdybych měla být celou dobu takto, tak by to asi bylo i tuhé a nezáživné ten projev, ta moderace.
0: Já nevím, jak to berete vy s odstupem času, ale já mám pocit, že možná tohle je to nejlepší, co se vám kolikrát může stát, nějaký vlastně fuck up, že vám někdo odpálí mikrofon, jo, nebo se tam rozesměje nějakému přeřeku nebo něco podobného. A v momentě, kdy se pak třeba samozřejmě i nahrávají ty rozhovory, třeba i na kameru a tak, tak je to super materiál, třeba dneska pro sociální sítě a je to takové vykročení vlastně z toho standardu, kdy člověk očekává teda precizní jako rozhovor a pak je tam něco, co to naruší. Je to takové z mého pohledu lidské.
1: Já si myslím, že zatím je i ta zkušenost, že když jsem nastoupila do Českého rozhlasu Olomouc, tak jsem to asi cítila podobně jako na začátku našeho povídání, že jsem měla pocit, že jsem v těch zlatých portálech, to respirium, kde se pěstuje ta správná čeština, kde všechno musí opravdu být přesně v těch mantinelech a nemůžu z toho vykročit. A strašně moc jsem se toho držela a z toho i třeba nějaké sevření, nevím jestli křeč, to už je hodně silné, ale opravdu nějaké svázání. A tak jsem měla pocit, že když se něco takového stane, že to teda je konec, to je konec světa. To se v Českém rozhlase přece stát nemůže. A když se člověk dostal do toho kolektivu, do toho procesu a uvědomil si, vždyť je to úplně normální vysílání, ano, pěstujeme tu správnou češtinu, máme, je to naše povinnost mluvit správně česky, ale neznamená to, že z nějakého důvodu tam nemůže zaznít nějaké nářeční slovo nebo lidový výraz, když to tam patří a ten posluchač to chápe. A když se to takto začalo uvolňovat, přesně tyto věci jsou samozřejmě takovým vítaným bonusem a dobré je, že vy je vezmete do hry, vy je vezmete do toho vysílání, aby posluchač věděl, ať ho neodstavíte, co se to tam děje, protože to samozřejmě vydá obrovskou ránu, když vám spadne mikrofon, ne jednu, on padá na stůl, na skřínku a teprve spadne na zem, jo. Ale vezmete to klidně do hry, nebo když respondentovi zazvoní telefon v živém vysílání, přestože jste ho upozornili, prosím, nechte si ho v kabátě tady na věšáku, nebo ho vypněte, dejte do leteckého režimu. Hodí se to, řeknete nepostradatelný, to jsme rádi, že ho máme zrovna my u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc a že se ještě 40 minut bude věnovat vám, posluchačům.
0: Teď jsem se úplně zaposlouchal.
1: To je dobře.
0: Připadal jsem si, jako bych pozvolkal rádio. Mimochodem, když jsme u těch přeřeků a tady těch vlastně hříček slovních, tak určitě možná potvrdíte, že jsou dny, kdy vám ty slova jako nepadají vyloženě do pusy, nebo aspoň taková je moje zkušenost, že kolikrát se člověk vzbudí, vyspí a má krásnou jako slovní zásobu a jde mu to, ale kolikrát je to prostě den, kdy to tam vůbec jako nepadá a připadám si, kdybych měl jako pět slov, které pořád opakuju dokola, tak máte podobnou třeba zkušenost, nebo už jste si vytrénoval tu rutinu, takže s tím nemáte problém?
1: Je ta zkušenost stejná a je to hlavně nepochopitelné. Nemá to žádnou logiku. To je to, po čem pořád bádám, protože rozmluvím se doma, mluvím s rodinou, cestou do rozhlasu někoho potkám, v rozhlase jsou pořád lidé, na které reagujete, jdete do toho studia a jste rozmluvený. Víte, co tam budete říkat, protože se na to můžete podívat dopředu samozřejmě, na ty jednotlivé rubriky, na ty reportáže. Pokud je to velký rozhovor, máte ho dobře připravený a stane se, že ten jazyk se zamotává. Chce to více koncentrace, já zjistím, že se jako kdyby tak lehce stáhnu do sebe a opravdu se soustředuju na 140%, ale možná v tu chvíli tomu trošičku mně vnitřně chybí taková ta uvolněnost. Ale zase, to jsou takové naše pocity. Ono to nejde ven. Když to potom konzultujete s těmi posluchači, jestli něco cítili nebo bylo něco jinak, tak oni vám říkají, že ne. To jde o váš pocit, protože vy víte, že jsou dny, kdy se do toho položíte mnohem uvolněněji a je vám v tom lépe. Ale to jsou takové drobné nuance, jo? Ale je dobré, že o tom člověk přemýšlí, protože nejhorší za mě asi je, když si někdy řeknete taková hříšná myšlenka, a to už jsem ale zkušený moderátor, já už vím, jak na ty hosty, už jsem jich měl tolik, vy 120, to já už to umím, tu profesi, a v tu chvíli se ten šotek objeví a něco se stane. Jo, je dobré být pořád koncentrovaný a neustále na sobě pracovat.
0: A ještě se zeptám taky na tu pozici, to znamená, vy jste takové té jako formální, distingované roli, nezajímalo by vás někdy vyzkoušet si třeba takovou méně formální, jako třeba, dejme tomu nějaký podcast, jo, nebo něco podobného, kde vlastně člověk může být svůj, tak jak když sedí třeba s kamarádem, s kamarádkou někde u vína, u piva prostě a neformálně si jenom tak povídá.
1: Já si myslím, že nám to ten Český rozhlas umožňuje, protože my nemoderujeme jenom ve studiu, my se dost často dostáváme do terénu na různé akce, kde pracujeme. A podle toho, jaká tam je atmosféra, jací se tam sejdou lidé, tak vy na to reagujete a buď ano, je to Moravská filharmonie a tam jste v těch společenských šatech a máte ten účes a mluvíte nějakým způsobem k těm vzdělaným divákům, kteří tam přišli. Ale na druhé straně to může být Veselice v Horní Dolní, kde prostě je banda úplně úžasných dobrovolných hasičů, kteří tam narazili bečku a přijdou myslivci, kteří tam na grilu něco připravují a je nádherný třeba prázdninový den a hraje do toho dobrá muzika a ta atmosféra je naprosto uvolněná a vy chodíte s tím mikrofonem mezi těmi lidmi a bavíte se a to je přesně ten okamžik a ta pestrost je úplně úžasná pro tu profesi jako takovou.
0: Když vás poslouchám, vy máte podobný hlas jak Lucie Výborná.
1: Neříkej to.
0: Ano, přijde mi to.
1: Já mám v Českém rozhlase Olomouc kolegyni nejzkušenější z nás, je to taková tvář moderátorská, Zora Jižková. A to se stává, že volají posluchači a oslovují mě jako tu Zoru, nebo mi posílají SMSky, že nějakým způsobem asi, jak ten hlas tou prací se, tak jako já to vždycky přirovnávám, když hodíte ostrý kamínek do horské říčky, která prudce teče, tak ona ho tak jako zaobluje a myslím si, že to mluvení, ta práce u toho mikrofonu dělá totéž našimi hlasy a stává se mi, že si nás pletou s tou Zorou. Lucí Výborné mě, myslím, ještě nikdo nepřirovnal, a to je hezké.
0: Ano, ano, ale i vizuálně mi přijdete trošku podobná. Takže...
1: Lucie je mi sympatická, takže ano, je to velká podsta pro mě a pochvala.
0: Jednoznačně to berte jako kompliment. A co třeba doma? Moderujete taky doma, když jste mimo práci?
1: Já asi dost mluvím doma. Manžel i dcery jsou na to zvyklí. Hodně jsem četla. Takže nejenom, že jsem na ně hodně mluvila, když byly malé, ale hodně jsem jim četla a myslím si, že mají obě velmi dobrou češtinu a velmi dobrou slovní zásobu, což mě moc těší a myslím si, že vzhledem k tomu, že jedna už je na vysoké škole, druhá končí na gymnáziu Čajkovského, že to obě zúročili už v rámci třeba nejrůznějších slohových prací nebo na té vysoké škole prezentací, ale oni jsou i na té střední ostatně. Takže jo, ano, jako každá matka moderují, ale jako každá matka vím, že je to jednou za čas potřeba. Ne, že bych je uzurpovala, ale určitě ano.
0: Dobře. Vy jste konec konců učitelka českého jazyka, vystudovaná, tak kdybyste nemoderovala, šla byste do školství? Zajímalo by vás vlastně vzdělávat zase nějaké mladé naděje studenty?
1: Já jsem to původně dělat chtěla, nebo to byla taková logická cesta, když jsem končila vysokou školu, takže jsem obešla v tom našem tenkrát ještě kraji, čili Bohumín a okolí nějaké školy. Dokonce se mi i ozvali, že by místo bylo, ale potom přišla nabídka z Moravského divadla a já jsem nečekaně nastoupila do činohry, takže jsem začala hrát a s odstupem si myslím, že je to dobře, že přišla tahle odbočka a že mé místo je v tom rozhlase. V divadle si ho tak pořád částečně udržuju, ale už jsem strašně dlouho v rozhlase a tam patřím a vím to, že tam patřím a děkuju všem a všemu, že se to takto sešlo. Protože já si myslím, že bych na to učení na té základní škole nebo na tom gymnáziu, že bych na to neměla. Fakt ne.
0: Tak řekněme si, ona ta doba se taky hodně proměnila, že? No, za těch, já nevím, 15-20 let, tak to v té škole už to vypadá taky
1: jinak. Určitě, ale ani tenkrát. Myslím si, že ti mý spolužáci, kteří to dělají a jsou tam, že jsou tam naprosto správně a u mě je dobře, že ta cesta byla ještě chvilku taková klikatá, s nečekanými výzvami a nakonec, že přišlo to, co představuje Český rozhlas.
0: Mimochodem, v kolika letech jste se dostala? A pojďme si jenom vydefinovat, my jsme teďka za mikrofonem nebo před mikrofonem? Co vy používáte? Za...
1: Tak to je otázka. U mikrofonu můžete být.
0: Tak v kolika letech jste se poprvé dostala za mikrofon nebo u mikrofonu?
1: K mikrofonu ještě tenkrát fungovalo v Olomouci Radio Pohoda. Ono už neexistuje, takže já jsem začínala u komerčního rádia, protože potřebovali tenkrát moderátory a to fakt bylo takové osahávání, včetně pouštění CDček a práce s nějakými datkami a minidisky a podobně. A v Českém rozhlase kolem roku 2000 bych řekla, že přišel dotaz, jestli by někdo právě z nás z činohry, z herců, neměl čas a chuť vyzkoušet si moderaci, protože taky měli problémy s moderátorskými službami, hlavně co se týče víkendu. A to jsem chtěla zkusit. Dostala jsem takový scénář, potila jsem se všude možně, měla jsem z toho obrovskou trému, protože jsem viděla, že to je opravdu strašně moc práce. Začínala jsem před tou 5. hodinou ranní, ale k dispozici jsme měli zvukaře tenkrát, který mě hodně pomáhal. Hodně vzpomínám na Jirku Vavrdu, což je skvělý, skvělý zvukař, který hodně pracuje i na tvorbě, nebo tenkrát rozhlasových her, čedeb, takže měl zkušenosti na poslouchaného toho režiséra s prací s těmi lidmi, takže mě hodně pomáhal. Ale byl strašně vtipný, to si pamatuju, že já jsem tenkrát ráno četla i zprávy o tom víkendu, takže jsem ty zprávy tak jako udělala, měla jsem z toho radost, jak jsem se ani jednou nezaškobrtla, jak to bylo takové ohlazené a drželo to ten tvar. A on rozjel písničku a říká, ty jsi z divadla, že? A já říkám, no, a ono, další, co hraje zprávy, jo? Taková ta úskalí, než se jako uvolníte a než vlastně i to, co máte napsané, říkáte, vy to nečtete, vy to říkáte a to je velmi těžké, to chce tu praxi. Takže toto byly první takové krůčky ještě před tím rokem, dejme tomu 2000 nebo v tom roce 2000.
0: A to vám bylo kolik let tenkrát? Že to jste byla
1: Když jsem nastoupila,
0: škole, že?
1: Už jsem byla asi 5 let po vysoké škole. Mm-hmm. Mm-hmm. Když jsem tam nastoupila.
0: A měla jste třeba nějakého mentora nebo člověka, který si vás vzal tenkrát pod křídla a třeba vás naučil něco z toho rozhlasáckého řemesla?
1: Víte co, na to jsem nesmírně pyšná. To v Českém rozhlase Olomouc vždycky bylo a pořád je, že lidé, kteří jsou zkušení, mají čas, udělají si ho vždycky pro ty, kteří začínají. Takže okolo mě se točila řada lidí, kteří si pro mě vždycky udělali čas, vždycky mi to znovu vysvětlili. Když jsem je poprosila, vždycky mi dali ty připomínky, řekli, jak to dělají oni, co si myslí. Takže ať to byl právě už zmíněný Pavel Hekela, který to studio vedl. Tenkrát a pořád v rozhlase pracuje skvělý rozhlasový režisér a také učitel z JAMU Michal Bureš. A to je persona, která nás vytvořila celou řadu. A kolegové Petr Tomíček, na toho moc ráda vzpomínám, který tenkrát vedl redakci zpravodajství a byli to kolegové, kteří v té profesi už něco uměli, vždycky se u vás zastavili a něco řekli. A já toto vím, mám to v sobě silně zakořeněno, takže jakýkoliv student přichází k nám do rozhlasu na praxi a že jich chodí, je to velmi oblíbené, populární, neustále tam máme mladé lidi, kteří si i něco zkoušejí natočit a pokud jsou šikovní, tak se dostanou třeba i k moderaci, jako teď aktuálně Vilém Pospíšil, student žurnalistiky, který moderuje večer u nás, rozesílá písničky na přání v podobě dechovek a lidovek, tak kdykoliv, cokoliv chtějí, vždycky jim naslouchám a vždycky jim ráda pomůžu, protože vím, jak je to důležité. Abyste se i cítili dobře, protože ta uvolněnost je strašně důležitá, že jo, u toho mikrofonu.
0: 100% to potvrzuji. Pojďme otočit list. Mě by zajímalo, kolikátý dneska je den nebo rozhovor, kdy jste na té opačné židli, to znamená v roli respondenta, v roli hosta.
1: Vtipné je, že za posledních asi 8 dnů jsem už podruhé v roli respondenta, tak se to sešlo. Nestává se to často, ale stává. Ale ta dvou zkušenost teď je pro mě velmi milá, protože mě požádal jeden z mých studentů z žurnalistiky Filozofické fakulty, že mají připravit rozhovor, je jedno v jaké formě, jestli bude psaný, anebo to bude opravdu rozhovor rozhlasový a že on by rád, jestli bychom spolu mohli sednout k mikrofonu, takže já ho učím. A teď jsme si to vyměnili a bylo to moc milé. Já jsem říkala, dobře, tak přijďte ale za mnou do rozhlasu, sedneme si ke dvěma takovýmto profesionálním mikrofonům, ale řídit si to budete vy. Já jsem jenom zapla ten počítač, to nahrávání, nastavila jsem pult, jak ho máte vy po své levé ruce a jenom jsem čekala, co se bude ptát a jak se dokáže uvolnit a jak si to připravil a musím říct, že byl moc šikovný, že mě to bavilo. Mělo to být 20 minut, nakonec to bylo 40, takže teď ta zkušenost je taková dvojaká a říkala jsem si, jestli ten rozhovor povedete oba stejně, nebo se bude lišit a už teď vím, že se liší, že na to každý jdete z jiné strany a to je na tom krásné, že vlastně si pozvete hosta a může být 1000 různých rozhovorů s tím člověkem, 1000 různých přístupů.
0: Na které straně vás to baví víc?
1: Baví mě obě strany, ale jsem zvyklá sedět tam, kde sedíte teď vy, protože každý ten rozhovor je pro mě výzva a každý je splněním určitého přání. To je rozhlas, je pro mě takový velký Ježíšek v tom, že mi umožňuje dostat se na spoustu míst, kam bychom se nedostali, a mít u mikrofonu lidi, které obdivují, kterých si vážím a o kterých vím, že opravdu mají a měli by mluvit, jo? Že za nimi je obrovská zkušenost, obrovské dílo, a mnohdy to jsou fakt lidé, kteří žijí, třeba, jak už jsem tady řekla, to horní, dolní, takové to obecné pojmenování pro třeba nějakou obec, která je menší, tak i tam se dějí velké věci a ti lidé tam dokáží vydupat ze země mimořádné projekty, takže mě baví je hledat a baví mě dostat k mikrofonu, rozmluvit a odprezentovat těm dalším posluchačům, kteří ještě nevědí, a pak jsou nadšení, že jsme jim tu informaci předali.
0: Zhodneme se v tom, že ten host to má vždycky jednodušší než ten moderátor?
1: No to nevím, to je otázka. To záleží, jaký jste ze své podstaty. Nikomu to vůbec nevadí. Oslovíte ho a on se rozjede a vy si říkáte, proč jsem nezapla ten mikrofon už v tomhle okamžiku, už jsme to mohli mít natočené, protože ti lidé jsou takový založením. A pak jsou lidé, kteří potřebují větší čas, potřebují chvilku, aby se uvolnili, aby se do tohoto pocitu dostali. A nemyslím si, že to je pro ně jednoduché, že je to na nich vidět ta nervozita. A kolikrát jsou to profesoři přednostové klinik, kteří jsou zvyklí mluvit třeba ke studentům, oni přednášejí řadu let, ale je to odborná obec. A oni teď vědí, že jsou jednak v rozhlase, kde je nějaké číslo tisíce posluchačů, a jednak z té odborné obce je tam pár lidí. Oni teď potřebují, aby to, co dělají, v čem chceme společně působit preventivně, upozornit ty lidi na něco, aby to řekl takovým způsobem, aby oni to fakt všichni pochopili, aby to pro ně bylo schůdné. Takže myslím si, že se to v nich bije. A ono to červené světlo, já vždycky říkám i studentům, tak teď se rozsvítilo červené světlo a teď máte moderaci, ono dělá divy. Ono vám to přijde před těmi dveřmi ještě takové, no tak co, tak řeknu to, co vím, to, co jsem zažila, když vždy to jenom popíšu, ale jak se zapne ta červená, tak to tam něco udělá.
0: Syndrom červeného světla. Přesně, se tomu říká. Ano.
1: Přesně, trošku to zahraje, jo, ale je to jako v pořádku, to k tomu patří, je to živý proces.
0: Já bych řekl, že hodně to hraje roli. Fakt ta hlava jako udělá hodně. Mně se to taky kolikrát stalo, no, že v momentě tady takhle vtipkujeme, povídáme si naprosto uvolnění, a pak když řekneme, tak jdeme na to. V podstatě jediné, co, že se zmáčnou dva knoflíky, tak ten člověk najednou opravdu poloviční slovní zásoba, krátké odpovědi. Jako jde to hrozně znát, no, někdy. U člověka, který samozřejmě nemá tu praxi a není třeba tak uvolněný. Někdo je tak od přírody, už jako vlastně a je mu v tom komfortně, ale někdo naopak může mít za sebou skvělé výsledky, ale pak prostě, jak se rozsvítí červené světlo, tak...
1: A to je vaše práce, potom. Je to na vás, je to na tom moderátorovi, abyste toho člověka už měl načteného a abyste zjistil, jak na něj, aby to přišlo co nejdřív, protože vy chcete, aby on si to užil, aby se cítil dobře. Notabene, když je to odborník, tak chcete, aby přišel znovu.
0: Vy jste už 25 let vlastně za mikrofonem, což je, řekla, šílený, to je neuvěřitelné. A vy už ani nemůžete být nervózní přece, nebo?
1: Já myslím, že jistým způsobem nervózní pořád jsem, protože kdybych si zvala paletu 40 lidí, kteří by se mi točili a opakovaně docházeli k tomu mikrofonu, tak jo, tak já už vím, co na ně. Tam by byla práce jenom s hledáním dalších témat a přístupu k ním, aby to bylo trošku jiné a bavilo to ty lidi. Ale vám pořád přicházejí noví a noví respondenti k tomu mikrofonu. Vy sám nechcete pořád opakovat 8 témat dokola, vy sám hledáte to, co se v té společnosti děje, to, co teď zajímá ty posluchače, jaké novinky se objevují, vyloupne se nový odborník, vyloupne se nová hvězda, vyloupne se nový velký projekt v Olomouci nebo potažmo v Olomouckém kraji, protože Český rozhlas Olomouc mapuje celý Olomoucký kraj. A vy vlastně pořád máte nové a nové tváře, nové a nové hlasy a pořád musíte dostudovávat. My se vlastně pořád učíme. Já pořád sedím u počítače a pořád si vypisují poznámky, pořád se dívám na nové a nové dokumenty, protože zrádnost toho, že to děláte tak dlouho a snažíte se to dělat dobře, je v tom, že s přibývajícím věkem cítíte větší a větší zodpovědnost. Ta bezhlavost mladistva, která je úplně v pořádku a nechte si to vy mladí, ta energie, to, že tam nejsou ty obavy a ty strachy, to se dostavuje až s věkem, kdy vy už víte, že máte něco za sebou, vy už víte, že chcete, aby ten člověk vás bral jako profesionála. A to začíná trošičku svazovat. V tom je úskalí. Takže ta tréma je v téhleté podobě.
2: Přála byste si, aby o vás někdo, dejme tomu v tuhle chvíli z diváků a posluchačů, věděl něco, co se třeba neví, nebo co jste nikdy neměla šanci prozradit během té doby, kdy jste byla právě v roli moderátora v Českém rozhlase, protože vám to samozřejmě není tolik o vás, jako spíš o těch hostech.
1: Nemyslím si. Myslím si, že to, co vědět mají, že vyplývá z toho, jakým způsobem se prezentují a co jim předkládám v rámci toho pracovního portfolia, čili jaké hosty si vybírám do pořadu Host ve studiu, neboli Větrník, jaká témata mapují v Apatice, jaké reportáže pro ně připravují, protože tam ta volba je u nás v redakci publicistiky poměrně svobodná. My samozřejmě mapujeme to, že se blíží výročí války, to, že budou Velikonoce, Vánoce, že jsou prázdniny, ano, ale k tomu si hlídáme ještě určité oblasti a jezdíme tam, objednáváme se, točíme reportáže nebo rozhovory a to přinášíme posluchačům, protože si myslíme, že je to dost důležité a že by to jako lidé, kteří žijí v Olomouckém kraji, vědět taky měli, že by je to mělo zaujmout nebo mohlo zaujmout a potom už je navést k tomu, aby si dostudovali něco oni sami, protože nemáme jenom informovat a bavit. Ta zábava je fajn, ale nemůže být všechno jenom zábava. Naším úkolem je i trošičku dozdělat, jo? Takže i to v tom druhém plánu třeba je. A myslím si, že za tu dobu, co jste řekl, za to čtvrtstoletí, což budu mít v září výročí, že už mě mají docela slušně načtenou. Notabene, že já se s těmi lidmi velice ráda stýkám, takže často u nich zůstávám třeba déle, bavíme se, takže jsem navázala neuvěřitelné množství kontaktů, které si udržují strašně dlouhou dobu.
2: Takže třeba vědí, že máte kocoura.
1: Někdo ví, že mám kocoura, ano, to jsem prolátla i ve vysílání, občas za kolegyni moderují Zvěřinec, což je takový magazín, do kterého dojíždějí veterináři, takže ano, vědí, že mám kocoura Františka od kontejneru na Lezence a taky vědí, že máme králíka beránka, který se jmenuje Růžena. Myslím, že jo, že to není nic tajného.
2: Já jsem ještě dohledal informaci, že máte ráda bagely.
1: Bagely?
2: Bigly.
1: Bigly, to jsou psi. No.
2: Takže psi, dobře.
1: Ano.
2: Tak vy máte pejska, ale i kočku, pokud se nebude
1: to. Psa už nemáme, to jsme měli, protože to je záznam, který už je starší. Měla jsem bigla, který se jmenoval Radovan. A tady zaberou asi všichni fanoušci hokeje, protože Radovan Beagle býval velmi úspěšný hokejový brankář. A my, když jsme se rozhodli pro toto plemeno, že si ho pořídíme, tak jsem říkal, tak on se nemůže jmenovat jinak než Radovan, takže jsme mu říkali Ráďa. A vtipné bylo, že jsem se potom dozvěděla od kamarádky, která poslouchala radiožurnál, že Radovan Beagle byl hostem právě u mikrofonu a on to tam prolátl. On se to nějakým způsobem od někoho dozvěděl, že v Olomouci běhá a byl krásný, štíhlý, vysportovaný, takže ho to nemuselo se nějak dotýkat, že v Olomouci je jeho jmenovec v podobě tady tohoto psa. Mm-hmm. Moc už jich není. My jsme si ho pořizovali v době, kdy začal, aniž bychom to tušili, takový boom. Je to tvrdé plemeno, je to honič, moc neposlouchá, všechno žere, je jako vysavač, ale ten náš byl takový intelektuál, jo, ten občas něco snět, ale nebyl tak problémový jako ostatní, spíš jsme měli problémy s váhou, ale měl tady tak jako, u nás se říká, ať tady máme trošku té slezštiny nazgřibané, měl tady tak pomačkané trošičku to čelo, tak se mu tam sešla ta kůže a on vždycky, když seděl, tak vypadal buď, že přemýšlí, nebo že je týraný. Takže já jsem za sebou měla několik historiek, kdy mě opravdu napadali, byly to ženy v maskáčích většinou, ochránkyně zvířat, že jasně je na tom psovi vidět, že je týraný, a že mě prostě někam udají, nebo že s tím je potřeba jako něco dělat, že mě budou sledovat a podobně. Mě třeba, já jsem jela s kočárkem, měla jsem malou dceru, a zastavila mě v parku nějaká taková žena, začala na mě normálně útočit, že ten pes nevypadá dobře a že já ho určitě týrám, jo. Takže pak už jsem byla taková ostražitá, jestli ho můžu nechat před pekárnou uvázaného, než si koupím dva rohlíky, anebo radši vstoupit s ním, anebo odložit psa doma a teprve jít nakupovat.
2: To jsou skvělé historky.
1: nebylo to jednoduché vůbec. A on byl fakt intelektuál, on byl takový přemýšlivý, všichni přátelé mý, kteří ho znali, tak to určitě potvrdí.
0: No a když bychom teda dodrželi to druhé, teď jsem vytvořil já takovou slovní hříčku, čili bagel, tak co vy a jídlo vaše oblíbené, jestli znáte bagel, vlastně taková.
1: No, já nevím, jestli mám nějaké oblíbené, asi luštěniny, což je překvapivé, protože moje maminka dělávala vynikající fazolovou polévku a já jsem si ty luštěniny nechala i do své domácnosti a jak s tím třeba někdo má problémy, tak u nás doma jsou na to zvyklí. Ale obecně já bych řekla, že jednou za čas si ráda zajdu do nějaké dobré restaurace na dobré jídlo. A taky si strašně užívám to, že se o mě někdo postará, že mě obslouží, že mě to přinese, že na mě hezky promluví, to si oceňuji a myslím, že takových restaurací dobrých v Olomouci máme teď hodně, že myslím, že stahujeme návštěvníky, což je příjemné, že jsem zaslechla, že dokonce třeba pracovní schůzky, když jsou ti lidé z Brna, tak si to domluví a jedou třeba k Paulusovi a nebo do Antré, long story short, jo, že se prostě sejdou tady u nás, dají si dobré jídlo, odjedou z toho místa, je to ozdravné, že ano, opustit občas to, kde hodně pracujeme a spokojení odjíždějí a vědí, že se vrátí. No, takže toto já si užívám, že by to bylo něco úplně konkrétního, to nevím, ale na druhou stranu, když je dobře udržovaná, obyčejná venkovská hospoda s takovou klasikou, myslím teď na Jeřabinu, zdravím, kde jsou prostě 4 dobré hotovky, jedna nějaká specialitka a 2 klasické polévky a je to s láskou uvařené. Wow.
0: A vy jste jinak hospodyňka takhle doma?
1: No musela jsem se to naučit, ale že bych si tady libovala, to ne. Už jak jsem mluvila o tom, že poslechy ano, tak já často při takových běžných domácích pracech, ať už vaření nebo uklízení, mám velká sluchátka své dcery, která jí kradu a pouštím si rozhovory, pouštím si velké reportáže, anebo jsem se dokonce naučila, já miluji Agátu Christie, já jsem se naučila poslouchat filmy, protože jak už to dobře znám, i ty knížky všechny mám přečtené, tak a dubbing český je vynikající, ať už co se týče Erkila Poirota nebo Slečny Marplové, tak já to mám normálně ten film ve sluchátkách a stihnu strašně moc práce a ještě se u toho dobře pobavím a ocením tu dubbingovou školu mimořádnou. To jsem měla možnost si taky vyzkoušet ještě tady v Olomouci, když tady Mikuláš Pánek dělal dubbing a jsem za to moc ráda, taky dobrá zkušenost u mikrofonu.
2: Koho jste dubovala, prozraďte?
1: Bylo to různé, byly to seriály, pamatuju si hned, co mě naskočí, takový nejznámější byl třeba Big Ben, to byl seriál o takovém hodně, hodně

0: práci, takže jsme se dostali i třeba k takovým středním, někdy i větším rolím. Ale dobrá škola práce u mikrofonu, protože každý mikrofon je jiný a každé to zadání je taky jiné.
1: Já jsem slyšel pár rozhovorů s lidmi, kteří třeba dělali právě dubbing. A ruku na srdce, to není úplně asi zajímavé z pohledu finančního ohodnocení, že? Dabovat jako filmy, načítat audioknihy, nějaké reklamy, možná reklamy ještě jak tak, jo. Ale třeba u těch seriálů, filmů, tam je to hodin a hodin, ale třeba ten honorář není takový, jak by si možná leckdo mohl představit.
0: Tady vám neposloužím, protože já už jsem to strašně dlouho nedělala, reklamy dělat nemůžeme, protože já jsem zaměstnanec veřejnoprávního sektoru. A když jsem je dělávala ještě, tak to bylo za 500, tak předpokládám, že se to posunulo, ale co se týče té dabingové práce, byť jsem nabídky dostala, ale byly z Prahy a to pro mě bylo velmi komplikované, protože jsem poměrně hodně vytížená v rozhlase, občas moderují nějaké velké akce, takže jsem věděla, že to nemůžu úplně slíbit, takže tady nemůžu.
1: Zajímalo by mě, jestli jste někdy dostala i nějakou nabídku do třeba pražské redakce anebo do nějakého jiného rádia.
0: Ne, to jsem nedostala, jenom jsem nějakým způsobem spolupracovala, že se třeba dali dohromady tři moravská studia a vytvářel se nějaký projekt, do kterého jsem přispívala, anebo byl večer projekt, při kterém se spojila všechna regionální studia a vždycky jsme jeden večer vysílali, já nevím, z Brna, z Karlových Varů, z Českých Budějovic a Olomouce a tam jsem přispívala rozhovory s lékaři. Já jsem měla na starosti hodinku medicíny, takže jsem si vždycky mohla pozvat někoho z nemocnic, nejenom z Olomouce, ale klidně z Olomouckého kraje, kdo chtěl přijet a telefonní linky se napojily na Olomouc a posluchači z celé republiky mohli vstupovat do toho vysílání, mohli se ptát. Takže tímto způsobem, že bych dostala nabídku, to ne, ale já jsem ji ani nehledala. To zase si myslím, že funguje takto, že kdybychom třeba jako rodina se rozhodli, že přesídlíme do jiného města, tak samozřejmě to by byla první z věcí, po které bych šla, jestli by bylo místo nebo možnost třeba externě na začátku a potom interně pracovat pro Český rozhlas.
1: A byl by to Český rozhlas?
0: Začala bych Českým rozhlasem. Asi si myslím, že ano, protože to, co on nabízí, jaké možnosti práce různorodé, jaké zázemí má, jaké vybavení technické má a jaké profesionály zaměstnává. Teď to vypadá jako reklamní spot, jo? Jako kdybych si to nachystala. Ale je to tak, věřte nebo ne, je to tak, tak to by pro mě byla ta topka. A kdyby ta nevyšla, tak bych se pak začala rozhlížet někde jinde.
1: Pořádku, pak pošlem fakturu za reklamní spot.
0: Pošlete, zaplatím ráda.
1: Teďka mě napadá ještě v souvislosti tady s tím tématem, o kterém se bavíme poslední minuty, jestli vás někdy nelákala práce v televizi, protože ona je podobná, ale samozřejmě velmi odlišná, ale je tam třeba i nad rámec toho hlasu i ten obraz. Já už jsem dneska říkal, že jste půvabná dáma, takže určitě byste se nestratila a byla žádoucí také před kamerami. A byla by to třeba nějaká role, pozice nějaké reportérky třeba v terénu, nebo konec konců třeba i ve studiu v rámci různých událostí, televizních zpráv, která by vás třeba lákala jako nějaká další meta, výzva třeba?
0: Já to potřebu nemám. Možná bych si to vyzkoušela, jak by to vlastně vypadalo a znělo, protože nemám ani představu. Ale já tu potřebu nemám, protože ten rozhlas mě opravdu uspokojuje ve všech směrech. Mě strašně baví, že máme to slovo. A co my s tím slovem všechno dokážeme, ať už v tom studiu toho mikrofonu, anebo právě v rámci natáčení těch reportáží. Vy tam prostě nemáte ten obrázek. Vy to musíte udělat tak, aby ti posluchači díky tomu, co slyší, věděli, co se tam děje a jak to zhruba vypadá. A to je přece práce s úžasným tajemstvím a ta profese to umožňuje a vy na to chcete přijít, jak to udělat znovu a jinak. Když jste na tom daném místě, kde se něco děje, z jaké strany to uchopit, na čem to postavit, co z toho vyzdvihnout, natočíte toho mraky. Kdyby posluchači věděli, kolik materiálu je třeba za 3minutovou reportáží, to by se fakt jako divili. To není tak, jako že 3 minuty rovná se 3 minuty. My třeba přivezeme hodinu a půl materiálu a vytahujeme z toho, já nevím, 4 minutky, jo? Ale tím, že toho máte hodně a poslechnete si to, tak vám začnou lítat ty nápady v té hlavě

0: taková až skoro detektivka někdy, jo. Samozřejmě vy jedete už nějakou představou, jo. Pozor, jak to nevypadá, že si řeknete, a tak já zajedu na tuhle akci a něco tam naberu, jo. Už když někam jedete, tak zhruba jako víte, kam jedete, co se tam bude dít, kdo tam bude a tak dále, jo. Nevaří se z vody. Jako dá se někdy něco, když se naskytnete u něčeho mimořádného, ano i toto. Ale když už jedete někam opravdu pracovat na něčem, co jste si domluvil, tak jedeme tam připravení, jo, je to základ té profese, být připravený, vědět, mít ty informace, ulehčují komunikaci, ulehčují cestu k těm lidem, když oni pochopí, že vy víte, kde jste se to ocitli, jo, ale najednou, protože se tam dějí věci, protože ty živé procesy máme rádi, tak najednou zjistíte, ale to by ještě mohlo toto se z toho udělat a ještě bych mohla přidat toto. A začne ta práce a jsme trošku jak alchymisté, jo, a to je úplně super. Takže mě baví ta práce s tím zvukem.
1: No, je to vlastně asi ten nejvyšší level toho, jak přenést ten zážitek nebo trošku zprostředkovat, protože samozřejmě, když má člověk obraz, je to daleko jednodušší, může si pomoct tím, že tu věc ukáže. A my dneska tady máme i kamerový záznam, což je velmi příjemné, protože přiznám se, měli jsme tu třeba i kouzelníka a jsou věci, které se velmi těžko dají nějakým způsobem přenést s pomocí hlasu. Takže třeba to kouzlo, když jsem si vybavil na první dobrou, tak vlastně vůbec nevím, jak bych jako popisoval, protože kolikrát je to tak rychlé a přece jenom má to své kouzlo i v tomto vidět vůbec na vlastní oči. Takže když jsme tady třeba dělali nějaké degustace, třeba se sládkem různých piv, tak to je věc, kterou si dokážu představit, že se dá tím hlasem posunout dál. Ale třeba to kouzlo, tam si myslím, že je potřeba to prostě vidět.
0: Vidíte, a to je dobré moderátorské zadání, učit se tu profesi třeba na tom, že pozorujete kouzelníka a snažíte se popisovat, co dělá. A jestli to zvládnete v momentě, kdy on začne a vyjedete jako sportovní komentář do tečky, kdy skončí, tak to je paráda, pokud člověk zjistí, že to umí. A mimochodem, kouzelníky jsme měli taky a udělali jsme to tak, že kouzla jsme natočili na kameru předtím, než jsme vstoupili do studia, než sedl k mikrofonu, takže na Facebooku jsme je měli už během toho, kdy on vyprávěl jako host.
1: Tak to je dobré, jste si takhle pomohli. A pojďme se teda posunout k tomu pořadu, o kterém jste mluvila, a to je teda Větrník, dneska tedy host ve studiu, takhle jste to přejmenovali. Kolik jste měla vůbec hostů? Máte nějakou statistiku? Dokázala byste odhadnout, kolik lidí už sedělo naproti vám?
0: Stovky. A hodně, protože tenhle pořad dělám hodně dlouho, přistál u mě dost brzy, záhy poměrně, když jsem nastoupila do rozhlasu. A já dost často říkám, že mám věci na záskok. Jak jsem šla moderovat na záskok ta víkendová vysílání, tak tenkrát někdo onemocněl a já jsem musela do studia, měla jsem čas na přípravu, něco jsem dostala do ruky a byl to tehdejší ředitel Moravské filharmonie, pan Kvapil, kterého tímto zdravím, protože to byl úžasný respondent. Já jsem mu na rovinu řekla, že začínám. A on mi řekl, nebojte se, ptejte se, na co chcete, já vám úplně v pohodě odpovím, já si rád povídám. Takže moc. A teď to dělám pravidelně každé pondělí, už posledních pár let, takže každé pondělí mívám hosta a zase musím vyzdvihnout tu obrovskou svobodu. Já si ty lidi nacházím sama, můžu si je vybrat, samozřejmě ne, že bychom neměli žádné schvalování, pochopitelně ano, zapisujeme do scénářů, dívá se na to vedení rozhlasu, probíráme to na pravidelných schůzkách, ale protože už jsem tam dlouho a sleduju i kolegy, tak vím, koho můžu, koho ne, to spíš jsou problémy, aby se nám nedablovali, třeba ať nemáme 5 herců za sebou, všech 5 chceme, ale rozprostřeme si je. Ale taky si plním přání a nutí mě to být v obraze. Nutí vás to pořád být ve střehu, sledovat, kdo se kde objevil, co se děje, kde je nějaká premiéra, sportovní utkání a testujete sám sebe, protože máte určitý ranek oblíbených věcí, ve kterých se cítíte dobře, protože to sledujete, já miluju divadlo, takže divadlo sleduji, takže tady vím, že když si pozvu herce, režiséra, tak se budu pohybovat v oblasti, kterou znám. V momentě, kdy to bude chemie, nebo fyzika, nebo kosmonautika, tak tady vím, že to bude složitější, nicméně neznamená to, že musíte být kovaný odborník v tom oboru, protože vy se začnete ptát způsobem, jakým by se ptala spousta lidí, kteří kovaní nejsou. A jim se uleví, protože najednou slyší odpověď, na kterou nedostali, nebo otázku na něj by se třeba styděli položit, protože by jim nepřišla dostatečně fundovaná, jo?
1: Ano, já to vnímám úplně podobně. V momentě, kdy tady máme třeba nějakého odborníka na konkrétní problematiku, tak si říkám, jestli je dobré si dělat nějakou extra hlubokou jako rešerši a přípravu, protože ve výsledku my pak můžeme zajít, ano, my ten prostor na to máme, i třeba časově, ale zajdeme do velké míry detailu, kdy ale třeba i Spektrem, které teda jsme se nějak možná i před rozhovorem bavili, že je třeba podobné i s tím pořadem, který vlastně moderujete vy, tak tam se střídají ty profese, to znamená, není tematický, kde by se jenom střídali hosté v rámci jednotlivého tématu, kde by tomu zdravotnictví a šlo by se třeba do hloubky tím, aby to bylo jiné. Tak si říkám, jestli má smysl si dělat nějakou hlubokou rešerši, aby se pak člověk nedostal do velké míry detailu, kdy ten posluchač vlastně vůbec nezná to odvětví jako takové, takže tam by se opravdu stálo za to možná pověnovat tak trošku po tom povrchu a zeptat se úplně na ty bazální věci, a tak jak já často říkám, prostě za obyčejného člověka, který o tom vlastně nic neví.
0: Já si tu přípravu dělám asi trošku hlubší. Jsem ráda, když proniknu pod ten povrch, když to není jenom nahoře, ta první linka, kdy je to, dejme tomu, ještě tak 5 pater dolů, mít to jako takový základ sama v sobě, že jsem to četla, že jsem to zaznamenala, že jsem část z toho opravdu pochopila, protože vy zase nikdy nevíte, čeho se dotkne ten respondent, kam vás v té odpovědi zavede on. A někdy, když to vycítíte, že je to dobré zůstat ještě chvilku, protože je to opravdu zajímavé, tak je fajn, když se o tu znalost svou vlastní můžete opřít. Takže my vám ty přípravy podrobnější. Není to jenom jeden list, není.
1: A zkoušela jste to někdy i v té obrácené roli, v rámci vůbec jako poznávání té profese, a takže třeba se to nechala více plynout a doptávala jste se toho člověka tak nějak přirozeně, že to nebylo podle toho scénáře nebo třeba předem připravených otázek?
0: Já myslím, že mě to tam se dostane vždycky, protože já nedělám si otázky, já neumím postupovat rozhovory vést podle otázek. Já mám vždycky jenom vykopávací téma, o tom přemýšlím úplně nejdýl a do poslední chvíle, čím to vykopnu. A potom, díky té přípravě, která je pečlivá, tak už se opravdu jenom takto dívám jako na vás. A základ je poslouchat. Poslouchej partnera. To, co se v divadle neustále opakuje, a já mám pocit, že to není jako divadelní poučka, že to je obecně poučka pro nás, pro všechny. Poslouchej toho, kdo na tebe mluví. Vnímej ho, protože pak máte šanci vytáhnout z toho, co on vám nabídl v té odpovědi a doptat se na další věci. Takže takhle postupuju já a proto je dobrá ta hlubší znalost, protože vy se zeptáte na jedno téma a ten člověk se dotkne něčeho, co vy víte, že jste viděl v tom a v tom dokumentu nebo četl v té a v té práci a řeknete, jo, to je zajímavé a dodáte tu otázku, čímž ho ještě můžete potěšit. Ti lidé to ocení, když uvidí, že jste se na ně fakt jako připravovali, že jste se chystali. Kolikrát se nám stane, mně se to stalo mockrát, že jsou spisovatelé překvapení, že jste četli jejich věci. Oni, vy jste to četla? A já, no tak když s vámi dělám rozhovor a bavíme se o poslední knize, kterou jste teď vydali, tak to je přece základ, o čem bychom se bavili. Budeme obecně, tak kde hledáte inspiraci, kde píšete, takové ty banální otázky, které jsou úplně šílené, jo. A pak dojde na to, jak trávíte svůj volný čas a jak relaxujete. Já neříkám, že ty otázky jsou vždycky špatně, to je jako v pořádku, jo. Ale nemůžete to postavit jenom na nich, jo. Takže je dobré, když je spisovatel, že přečtete knihu, je dobré, když je to muzikant, že si poslechnete jejich tvorbu, je dobré, když je to sportovec, že víte, odkud má medaile a jak vypadá ten sport, který dělá.
1: Vzhledem k tomu, že máte i divadelní průpravu, tak možná v souvislosti s tímto tématem se může nabídnout téma improvizace. Tak je to pro vás třeba nějaká výzva v momentě, kdybyste třeba, teď jsme si rychle prohodili role a vy byste měla začít vést rozhovor se mnou.
0: Vůbec by mě to nevadilo, já to naopak miluju. A řeknu to na strašně krásné historce. Doufám, že se na mě nebude zlobit. Vynikající herečka, krásná žena a skvělá kamarádka Wendy Fialová, teď je to Vendula Vronka, protože se vdala, byla tady v angažmá v Moravském divadle Olomouc a domluvili jsme se na rozhovoru, řekli jsme si to před divadlem, já jsem říkala, já ti ještě zavolám den dopředu. Jasně, jasně, bude o čem mluvit, ona hrála hodně a skvěle, teď je myslím v divadle pod Palmovkou, jestli se nepletu. A já jsem ji zavolala den dopředu nebo poslala SMSku, ona odpověděla, že ano, a přišel den D a byl to ten správný čas a běžila se 10. a já jsem si říkala, ajajaj, ta Wendy tady není, takže jsem ji volala, pak ji volal editor, pak ji volal šéf, ředitel a nejhorší bylo, že ona nezvedala ten telefon, takže k tomu se vám přidruží ten strach, jestli se tomu člověku, kterým víte, že jste si to slíbili, že se něco stalo. A v tu chvíli z našeho velkého studia, ještě jsme byli ve staré budově na Horním náměstí, vyšla nějaká skupina lidí a mezi nimi byl Milo Oswald, což byl tehdejší šéf opery a operety Moravského divadla. A protože jsme ji neměli a už byly zprávy, tak já jsem říkala, musíte mě zachránit. Já tam prostě potřebuju hosta, takže jsem ho chytla a on, ale já mám zkoušku. Já jsem říkala, prosím, zavolejte, že se chviličku zdržíte, my potřebujeme teď jako hosta a nikdo tady není. A normálně nekompromisně jsem ho s jeho dobrotou a laskavostí vtáhla do toho studia, on zavolal do divadla, ať prostě pokračují. Na sále byli, myslím, že měli nějaké zpívání a zůstal sedět, mezi tím se opravdu podařilo, protože někdo jel domů k té Wendy zjistit, že je v pořádku, že jenom prostě se do něčeho zabrala, odložila ten telefon, měla vypnuté zvonění a pracovala na něčem, čemu se věnovala na 1000%, takže ji nasadili do auta a ona přijela. Takže to byl krásný rozhovor, kde já jsem z Mosta do Prosta začala s tím šéfem opery operety, udělali jsme dva vstupy, do toho přišla ta Wendy, takže se k němu přidala, oba spojovalo Moravské divadlo a on posléze odešel na tu zkoušku a s ní jsem ten rozhovor dojela potom do 11. hodiny. Nádhera. Takže ta improvizace jednou za čas potřeba je a není důvod se jí bát.
1: Zajímalo mě, jestli se vám taky stalo někdy, že vám ten host neodpovídal třeba úplně upřímně, nebo jestli jste to na něm poznal.
0: Ale to je jeho věc. To je zase otázka, když bychom byli v té politice, tak je jasné téma, ke kterému potřebujete, aby ten člověk se vyjádřil. A pokud krouží, odbíhá, tak vaší úlohou je vracet ho a dostat ho k té odpovědi, protože proto tam přišel. V momentě, kdy mně přijde host do pořadu, jako je Větrník, respektive host ve studiu, a začne si na něco hrát, to je jeho tvář, to je jeho ukázka. Pokud to poznám já, poznají to i posluchači. Jo, ale nemyslím, že by se mi to stalo, to většinou velmi rychle přečtete, jo. Tam i pokud někdo, ale to je v dobré víře, přijde a řekne si, jsem v tom Českém rozhlase, teď se musím ukázat, dobře mluvit, dobře formulovat, představit své dílo se vší vážností a pokud mu to není vlastní, tak vám z téhle role ve čtvrté větě vypadne ten člověk, protože je to umělé, jo, a dostane se do své podstaty. A tohle je úplně, tímto zdravím pana ředitele Josefa Podstatu, toto je úplně nejlepší, protože ta přirozenost, i když uděláte chybu, ta přirozenost je mnohem důležitější. Dělejte 4 chyby, ale buďte to vy.
1: A vy jste někdy musela třeba zalhat během vysílání?
0: Ne, to si neuvědomuju. Jak to myslíte?
1: O ničem, o čemkoliv, ať už by to bylo, že právě třeba nějaký host nepřišel, nebo já nevím, padla nějaká otázka na vás, dejme tomu v tom živém vstupu a...
0: Ne, to asi nepadá, nebo spíš velmi slušně řeknu, že to nepřísluší mě, že to není o mně a v momentě, kdy se stane technická nějaká záležitost, problém, tak to vysvětlím. To je úplně nejlepší jít s pravdou ven. Když se neobjeví host, vysvětlíme z nějakých důvodů zdravotních, technických, omlouváme se, nasadíme reprízu, protože prostě se stalo to a to. Ne, není důvod.
1: A nějaká třeba nekomfortní situace, něco, co třeba nebylo úplně eticky v pořádku, nebo mohlo to být třeba i před nebo po vysílání, jo, že třeba někdo mohl říct, ale tak prostě vy jste to vedla takhle a takhle, nebo...
0: V tom je ta profesionalita. Určitě se vám stane, je to úplně běžné setkání jako mezi lidmi na ulici, ne vždycky si s tím člověkem úplně sednete. Vy nemusíte být stejná krevní skupina, samozřejmě, ale od toho jste profesionál moderátora, dostáváte tu důvěru, že vám tam píšou ty moderátorské směny, protože vědí, že i s tímto se vypořádáte. Myslím si, že je to naprosto běžné, proto je dobré mít před těmi rozhovory čas s tím člověkem pobít pár minut, rozpovídat se, abyste se napojili, abyste zjistili, jak na tom budete. Nesmí vás to vykolejit. Stalo se mi, je to spíš vtipné, že někdo použil, jak já používám cimrmanovský šrapnel, prostě, že upustil trošičku ostřejší slovo v tom živém vysílání, což v Českém rozhlase samozřejmě není na místě, protože je to živě, tak vy na to upozorníte, prosím, ne vulgarizmy na našich frekvencích a většinou ten člověk se zarazí, protože to z něj vyletí, jo, když se rozohní, Kdyby to bylo víc, tak bych to vypla. Stalo se třeba, že někdo tvrdil nepravdu, týkalo se to nějakých historických událostí a konce druhé světové války, takže vaším úkolem je právě mít ten přehled nebo v zádech třeba toho editora, který to hlídá společně s vámi, abyste to uvedli na pravou míru, aby ta lež nezůstala trčet v tom vzduchu. Stane se, že někdy je ostřejší posluchač v rámci svého dotazu, že se do vás nějakým způsobem třeba opře, tak zase buď to přijmete a řeknete si ano, je takový, dobře, jdeme k tomu dotazu, protože ten je důležitější. Pokud by vyloženě byl pichlavý a šel do vás, tak máme na to kouzelné tlačítko a vypneme ho, řekneme, že tímhle způsobem prosím se nebudeme ve veřejnoprávním sektoru bavit, že určitě to jde slušně, pojďme k dalšímu dotazu.
1: Stejným způsobem byste to řešila třeba na ulici, nebo kdybyste měla takový sázvu konfliktem?
0: Otázka, protože v základu jsem ta slezská horká hlava, u nás se dříve jedná, než mluví, to je takové vlastní a mě to svým způsobem víc vyhovuje, protože je to poměrně rychle ty konflikty vyřešeny, ale už jsem někde jinde, žijí tady dlouho, v rámci té profese jsem se určitě hodně umírnila, sklidnila. Snažím se ty konflikty řešit v klidu, ale neříkám, že se mi nestane, že vyletím. To jako umím zakřičet, umím se dostat do nějakého běsu, jo. Ale nestává se mi to, byly nějaké drobné konflikty, že byli třeba posluchači, kteří mi narušovali, ať to řeknu kulantně, mou osobní zónu, hodně šli do blízka. A to jsem se ozvala, stalo se mi to asi dvakrát i fyzicky, jakože jsem musela opravdu odstrčit posluchače, ale měla jsem v zádech zvukaře, který byl se mnou tady při té práci, ale není to o naší práci, je to o těch konkrétních lidech, bylo to o tom člověku, kterém jsme se pak dozvěděli, že prostě takový je, nestává se to.
1: A vy jste to řekla kulantně a nemusíte, protože nejste v rozhlase, tak v reálu šlo teda o co?
0: No, že ten člověk měl tendence se mě dotýkat. A notabene na místech, kde už jako vůbec by se mě neměl dotýkat cizí člověk.
1: Jak během vysílání nebo?
0: Byla to taková jako akce, taková promo akce naše, takže jsme tam byli s velkým autem naším, jako s logem, chystali jsme se na živý vstup do vysílání. Jo, bylo to práce. Dal jsem v práci.
1: Rozumím. Mimochodem, já jsem přemýšlel o těch nadávkách, nebo respektive slovech, která teda do éteru Českého rozhlasu nepatří. Ale já si myslím, že, a nevím, jestli se v tom zhodneme, ale tak možná tím, že jste od Bohumíra, tak možná i ano, že ta nadávka má taky přece svůj význam. A proto to slovo vzniklo, protože popisuje nějakou situaci nebo emoci, kterou vy vlastně složitě vysvětlujete jako x různými slovy. Ale ta nadávka přece je taková jako úderná, že kolikrát si říkám, že to vlastně není na škodu. Nemyslím nějaké úplně ty nejostřejší, ale.
0: Já myslím, že to musíte umět popsat a že v tom vyjádření, a právě zase jsme u krásy toho slova a krásy češtiny, že je naprosto jasně patrné, co se ve vás odehrává, že si umíme pomoct i bez toho a že to do toho vysílání nepatří. Nepatří to, poradíme si. Já vím, že když řekneme ty nejhorší, tak v tom může být 15 vět nebo 15 stránek, jo? Že se to odrazí v tom jednom slovu. Ale ne, my to umíme popsat, my to umíme vyjádřit, protože zase naším úkolem je říct to, co bylo zatím. To máte jako jedničku ve škole a slovní hodnocení. Nebo jednička je jasná, tomu všechno jde. Čtyřka ve škole a slovní hodnocení té čtyřky. Co vám řekne ta čtyřka? Co se dozvíte o tom dítěti? No tak jakože to není asi úplně dobré. Ale v tom slovním hodnocení ta učitelka řekne, tohle to je na dobré cestě, tady už to chytila nebo chytil. Toto vůbec, tohle nejde a problémy a narážíme tady, tady a tady. A proto mi to jedno vulgární slovo, když dáme do čtyř vět, tak pochopíme, proč jsme se tak naštvali. Protože my nemáme k tomu ten obraz, který by dodala ta televize. My to musíme vysvětlit.
1: A vám nikdy neujelo nějak prosté slovo vysílání?
0: Ne. Ne, samozřejmě, že se to jako může stát a určitě se to v minulosti stalo jako některým mým kolegům, ale já si na to dávám pozor. Já to pro jistotu nepoužívám vůbec v tom studiu, i když jsem rozrušená a i když mám všechny klapky dole a všechno mám na tom mixážním pultu, protože jsme i zvukaři, mám vypnuto, protože si říkám, Ten šotek rozhlasový, ten nikdy nesmí. Nedělám to.
1: Já jsem jednou poslouchal nějakou besedu a to už je teda velmi fousatá událost, ale tam byl vlastně i Robert Záruba, kterého taky já beru jako profíka, vlastně víceméně komentoval vždycky hokej především, ale samozřejmě taky jiné sporty. A oni tam právě říkali, takové, my to můžeme nazvat fuck-upy, to znamená různými přeřeky a tak, co se jim stalo ve vysílání. A on nám taky říkal, že když komentoval hokej, tak říkal, že nějaký americký trenér ze střídačky posral čtveřici hráčů, místo poslal jako na led, jo. Takže kolikrát člověk možná si to ani jako neuvědomí a vlastně pokračuje dál v tom komentování, až pak zpětně mu někdo řekne, ale ty jsi řekl tohle nebo tohle.
0: Přesně, to určitě se stalo, ale je to kouzlo nechtěného. Schválně ne, neulevuj se, neulevuj si tak.
1: Ano, ano. A co třeba syndrom vyhoření? Je to téma po 25 letech rozvoce?
0: Víte co, mývám okamžiky, nemyslím si, že je to syndrom vyhoření, kdy jsem unavenější, protože ta práce je hodně a je třeba náročnější na zpracování, ale jednou za čas se mi stane, že mám takový úlek, že už není z čeho brát. Já už jsem ovšem mluvila, všude jsem byla, všechno jsem natočila. A to jsou okamžiky, které naštěstí trvají krátce, protože když tady od vás vyjdu, než dojdu na Horní náměstí, tak já vyslechnu celou řadu rozhovorů, projdu okolo několika plakátovacích zdí, rozhlédnu se, uvidím, že něco kvete, že tam je strom, tam se rekonstruuje, tady stojí jeřáb, tam někdo umývá okna v 16. patře, takže práce ve výškách. A já dojdu do toho rozhlasu a zjistím, že mám 10 témat, která by se dala zpracovat. Takže spíš tohle se mně stalo. Jestli se ptáte na to, jestli jsem měla někdy tendence odejít z rozhlasu, tak jestli jsem to někdy řekla, tak to souviselo s tou únavou, ale určitě jsem to nemyslela úplně vážně, protože si myslím, že ta profese je nejlepší. Pro mě určitě.
1: A i ty rozhovory vás pořád baví. Samozřejmě je to super v tom, že se vám ti lidé střídají. Na druhou stranu ten formát toho, že vlastně někoho zpovídáte, a je to třeba něco jiného, jako když si jdete sednout s kamarádem nebo s kamarádkou na víno, dejme tomu, tak tam je to třeba 50-50, když to v tom studiu asi, já nevím, 80-90% mluví ten host. Vy vlastně pouze nasáváte tyho informace a vhodně se ho doptáváte. Tak jestli už kolikrát jste si říkala, no tak tyjo, dneska Novák, čtvrtek, já nevím, Krbeček, jo, a prostě, no, je to furt takový jako dokola.
0: No jo, jenomže já jsem si toho Nováka vybrala pro něco. To je pecka Novák, protože ten Novák něco umí. A ten Novák by o tom měl mluvit a toho Nováka by měli znát skoro všichni. Ne, to vás nepřestane bavit, protože ta paleta je pestrá. To nejsou tři stejní Nováci za sebou. To je tak různorodé. A notabene, nevím jak vás, ale mě potěší, když se těm lidem ozvu a řeknu, že je zvu, tak oni řeknou, že rádi přijdou. A to už je pro mě odměna, že když se jim ozve ten Český rozhlas a ozvu se jim já, že oni řeknou, že rádi přijdou. Notabene k tomu dodají třeba my vás posloucháme nebo víme, že je to dobře připravené, že to má hlavu a patu, posloucháme. A nebo na druhou stranu někoho překvapíte, nezná tu stanici a na základě toho, že jste je oslovili, pozvali k tomu mikrofonu, tak vás začne poslouchat. Myslím nás jako všechny, ne Ditu Vojnarovou, jo? A ne, to je zajímavé. Vždycky se dozděláte, vždycky se dozvíte něco nového, vždycky vám ten člověk pootevře nějaké nové dveře.
1: Jo, s tím asi jo, můžu souhlasit jo, i jo, se svojí zkušenost.
0: Taky byste skončil 30. dílem a pořád pokračujete.
1: No pokračuju, ale tak jako nebudu lhát, že někdy... Takhle, ono, když si vezmeme jakýkoliv formát, který dejme tomu vzniká, my jsme se před rozhovorem ještě bavili třeba o nějakých jako jiných formátech, podcastech a tak dále. Klíčové je někdy, já nevím, 7-10 třeba dílů, kdy člověk v momentě, kdy tohle se překoná, pak už je velká pravděpodobnost toho, že bude pokračovat i nadále, protože si zajede nějakou jako rutinu. Ale musím říct, že samozřejmě i já jsem několikrát během těch 115-120 rozhovorů jako se do toho trošku musel nutit, jo? Že prostě tam byla taková vlna, jako není to konstantní, jo? Někdy se na to člověk těší extrémně hodně, ale někdy prostě ví, že to musí udělat, aby tam právě třeba nebyla ta pauza a já nevím, v momentě, kdy to 14 dní nevyjde, jo? Pak je člověk nemocný, nechce se mu, a pak najednou je z toho měsíc a už třeba se může stát právě to, že už ten projekt jako nepokračuje.
0: Promiňte, vy jste úplně jelí mánek proti mě, jak to poslouchám, že já to mám každé pondělí. Jo. Vemte si, jo, že spíš tam je problém ten mít dostatečný předstih. Rozhlasu říkám otesánek, on je naprosto nenažraný. On má pořád otevřenou pusu a pořád chce, abyste ho krmili. Další rozhovor, další reportáž, další termín a vy pořád jedete v předstihu. Vy nemůžete nechat na tento týden hosta na pondělí. Ideální je, když si ho domluvíte 14 dnů dopředu. Ještě dříve, klidně. V případě lékařů, kteří chodí do apatiky, to je 2-3měsíční předstih, protože jsou to odborníci, kteří mají své ambulance, operují třeba, vyrážejí do několika dalších ambulancí a opravdu ten termín sladit je problém. Takže vy nežijete kolikrát tím momentálním okamžikem, ale pořád plánujete, jo? A aby se vám to nestalo, ta rutina... Je to takové škaredé slovo, ale v něčem to je, že vy už jako třeba technicky víte, jak ten rozhovor vypadá, jaké má mít parametry, jak má probíhat, jak má gradovat třeba, ale tím, že ta paleta může být různorodá, tak já si to cíleně střídám. Spisovatelka, fotograf, hokejistka, sestra roku z Prostějovské nemocnice, se kterou se potkám příští týden, učitel třeba, teď jsem točila s Michalou Vosičkovou, krasojízda, jo, jako různorodé a proto se vám to nestane. Nevím, jakou zkušenost máte vy, ale... A já hlavně jsem zvědavá i, já nevím, jak to nevyzní blbě, ale já jsem zvědavá kolikrát sama na sebe, protože já si jako udělám nějakou přípravu, ale jak jsem mluvila o tom, že nemám ty otázky, mě samotnou zajímá, jak ten rozhovor ve výsledku bude vypadat. A tím, že to je s takovým jako tajemstvím, tak je to vlastně strašně fajn.
1: Tady vás to naplňuje.
0: Jo.
1: Já musím říct, že my jsme taky na začátku natáčeli každý týden, ale pak jsem už trošku jenom nechtěl sklouznout do toho, že třeba někoho budu zvát jenom za každou cenu, abychom dodrželi tu periodicitu. Takže proto jsme se pak rozhodli, že to dáme co 14 dní a bude tam dostatečný prostor si právě ty hosty přetočit a v klidu si to potom vydávat tak, jak potřebujeme, abychom nebyli pod tím tlakem. Ale je to samozřejmě rozdíl. U vás je to práce, v tom rozhlasu něco musí být, takže samozřejmě tam ten tlak je trošku jiný, ten náš formát je trošku takový jako volnější, ale možná i v tom je mi to příjemné. Konec konců i třeba s ohledem na ten čas, takže věřím, že vám se muselo xkrát stát, že jste měla proti sobě hosta, se kterým se vám velmi dobře povídalo, byl i zajímavý, rozuměli jste si, ale bohužel tam byly ty hodiny, které tikaly a už musela být buď písnička, anebo konec.
0: Přesně tak, to se vám stane, ale ono zase to může být ku prospěchu věci, protože ty věci musíte, ty vypovědi určitým způsobem osekat a dostáváte se k tomu gro, k tomu meritu a jste schopni otevřít toho víc. To je plus. Já jsem zažila externí spolupracovníky, kteří byli tak nadšení z té práce, kterou dělali a z těch rozhovorů, které přinášeli, že naprosto vážně diskutovali o tom, že naše povinností je vynechat zprávy, protože ten rozhovor je skvělý a má právo jet ještě o 10 minut déle do té další hodiny. Jo. A ne, zprávy jsou velmi důležité a posluchači je chtějí, potřebují a mají je mít a my víme, jakou máme stopáž, ale když máte čas, zase jsme u toho času, a dáte si odstup od toho, co jste natočil, co jste připravil, a poslechnete si to s tím odstupem jednou, dvakrát, třikrát znovu, tak zjistíte, že jsou tam místa, do kterých se zasáhnout já, pokud je to předtočené. A pokud tam je ten host živě, tak vy víte, že ten host má ještě, nebo měl by mluvit o tom, o tom, o tom, a vy to prostě v pravý čas zastavíte, protože i to další je stejně důležité.
1: A neříkejte, že vás to nemrzí, že byste se někdy neptala ráda ještě dál a hlouběji.
0: Víte, co mě mrzí, že ty rozhovory, tady ty veliké, jsou součástí mé dopolední moderace a jsou uprostřed. To znamená, že mě mrzí, že já s tím člověkem nemůžu odejít z toho rozhlasu, ještě si jít sednout třeba k nám někam do kanceláře nebo do našeho nádherného atria, které máme v nové budově, případně s ním odejít do kavárny a ještě s ním dopovídat to, co jsme třeba nakousli, případně navázat nějaký další kontakt a možnost potkat se znovu u něčeho jiného. To já potom musím řešit telefonicky, maily nebo si dávat zvláštní schůzku, ale je to trošku jak dostihový kůň, jo? Když tam máme tam toho adrenalinu hodně v tom studiu, že jo? Máte to i vy tady. A když to celé skončí, tak ti lidé většinou odcházejí a fakt jsou nabiti. Je to pro ně velká zkušenost, ten rozhlas. Spousta z nich si to chce zkusit. A chcete to ještě doklusat, jako ti koně, když dojedou ten dostih, tak ještě oni nezastaví, že jo? Oni ještě prostě si popojedou, že bychom u toho ještě zůstali nějakou dobu a já musím na ty další zprávy a čeká mě další vysílání, no. Takže toto bych brala.
1: A teďka z jiného soudku, zajímalo by mě, posloucháte taky nějaké podcasty?
0: Jednou za čas ano, většinou vycházím, nemám oblíbence, že bych šla po oblíbenci, ale většinou chodím po hostech a po tématech. Takže když mě zaujme téma, které ve mně rezonuje a je to různorodé, mám ráda sportovní podcasty, já totiž miluju Český rozhlas, radiožurnál Sport. Jo, já jsem dostala na Vánoce digitální rádio, takže já tam mám navolené stanice a já, přestože třeba nemám úplně přehled o tabulkách fotbalu, když tuším, že Sigma je třeba teď někde kolem 6. místa hokejisty, čeká baráž, jo, ale strašně mám ráda takové to s mikrofonem za, to poslouchám, takže si vybírám sportovní témata, ale zajímám se třeba o mimořádné osobnosti z oblasti vědy, medicíny, herce, režiséry, kteří mají co říct, scénografy, takže když mě udeří vždycky to jméno nebo téma, spolupracuji hodně se Společností pro rannou péči, zajímám se o hospice, třeba nějakým způsobem ráda to vkládám do vysílání, tak si to do těch sluchátek dám, ale že bych vám řekla vyloženě jako jeden tip, tak to určitě ne, je to takové namátkové. A ptávám se třeba studentů ve škole, co poslouchají oni, i si to poznamenávám, protože je to třeba úplně jiný ranek, než mám já.
1: A nemáte třeba obavu do budoucnosti rádia, jako vůbec té platformy, protože tak jak třeba televize a dejme tomu i konkurence, různé ty streamovací platformy typu Netflix a tak dále, tak jestli právě z pohledu rádia to nejsou různé podcasty a také audiotéky, kde si vlastně člověk může vybrat to, na co má zrovna chuť a nemusí se přizpůsobovat tomu, co zrovna v rámci toho éteru běží.
0: Já o rozhlas, důrazním to slovíčko rozhlas, obavy vůbec nemám. Já se o něj nebojím, protože to, co vy nazýváte podcast, má rozhlas desítky let, má velmi bohatý archiv. Vy prostřednictvím platformy Můj rozhlas, ale nejenom této, se ke spoustě klenotů můžete dostat. Velké pořady, velké rozhovory se dělají kolik let? Rozhlas má 102. A dělat budou. Otázka je samozřejmě, jak to bude třeba s denním poslechem a jak to bude s tím, že si vytvoříte své vlastní rádio, ale vytvoříte si, nebo svůj vlastní rozhlas, vytvoříte si to z toho, co udělali ti lidé, kteří jsou tam zaměstnaní. A ti jsou mimořádní, profesně nesmírně zdatní, protože za spoustou těch pořadů je třeba jenom ten redaktor. Není to tým lidí. Nevyjíždí tady v Olomouci velké auto do Javořických jeskyní natáčet, protože potřebujete zvuk a potřebujete světlo, potřebujete videozáznam, potřebujete dobré fotky, píšete k tomu článek, notabene, že potřebujete tu reportáž. Jede tam jeden člověk. A ten jeden člověk tohle to všechno obstará, zpracuje, přiveze a předloží, jo. A tohle ti lidé umějí, tohle se na začátku naučí a pak už v tom jedou. Ta pestrost nabídky tematické je neuvěřitelná, ať už hudební, co se týče společnosti, politiky, medicíny, všeho možného, jo. Takže já si troufnu říct, že já se o rozhlas nebojím. Rozhlas je nakročený, připravený, v pohotovosti, okamžitě schopný dostat se jako na místo, na které je to potřeba a že to my v Olomouckém kraji teď z poslední doby, ať už vezmeme nějaké silné větry, vezmeme povodně, vezmeme nehodu vlaku v Hustopečích nad Bečvou, že je tady máme a jsme u toho pořád.
1: Říká Dita Vojnerová, já vám samozřejmě budu přát, aby to tak bylo i do budoucna, aby se tady ta vaše predikce naplnila. A chtěl bych vám poděkovat za to, že jste si dneska našla čas a přišla se posadit do druhého křesla za mikrofon roli hosta.
0: Já moc děkuji za pozvání a přeji všem krásný den.
1: Tak ještě než skončíme úplně, já mám ano. Pro vás takový malý dárek, jsou to naše červeno-bílé ponožky s dominantami města Olomouce, takže věřím, že pro vás by to mohlo být něco, co si sebou dneska odnesete jako památku na dnešní rozhovor.
0: Abych věděla, za který klub kopu.
1: Přesně tak.
0: Je to Olomouc. Moc ráda, děkuji velmi.
1: Tak přátelé, rozloučíme se také s vámi, děkujeme, že jste dokoukali dnešní rozhovor do konce, my se na vás budeme těšit zase brzy s dalším inspirativním hostem, no a do té doby se mějte krásně, ahoj.
2: Posloucháš Rádio Metropole.
3: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
3: Rádio Metropole.
2: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.

0: dnešní den.
1: Berani, budete ve správný čas na správném místě. Býci, dokončete to nejnutnější a pak si dejte nové úkoly. Blíženci, když chcete, umíte se tvářit dost sebejistě. Raci, ať už řešíte cokoliv, vyjdete z toho jako vítězové. Lvi, pokud možno, vnímejte jen pozitivní události. Pany, je jedno, jestli máte klidový režim nebo stres, vždycky jste precizní. Váhy, vy si možná polepšíte finančně. Štíři, věnujte se jenom tomu, co má smysl. Střelci, zbytečně se nepřepínejte. Kozorozi, buďte aktivní a sledujte dění kolem. Vodnáři, nenechte se deptat kvůli nepodstatným maličkostem. A co my ryby, dneska se jenom usmíváme a vůbec na sebe nespěcháme.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: světě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Velká prezentace sociální pomoci v Olomouci. Na Horním náměstí se ve čtvrtek uskuteční veletrh sociálních služeb a Den pro rodinu. Svou činnost tu představí 47 organizací působících v sociální oblasti. Akci doprovodí program pro rodinu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Ulice hlídá Přerov svým kamerovým systémem. Místa, která monitoruje, jsou jasně označená. Radnice nyní nechala vyměnit zastaralé infocedule, které upozorňují veřejnost na kamery.
4: Důvodem této obnovy bylo především zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti značení pro občany i návštěvníky. Nové cedule byly instalovány na frekventovaných místech, konkrétně na Žerotinově náměstí, v prostoru u vlakového nádraží a v části předmostí. Právě tyto lokality patří nejvíce navštěvovaným a jasné informování o monitorování prostoru je zde proto zvlášť důležité.
3: Vysvětluje mluvčí města Přerova Lenka Chalupová. A v Přerově ještě upozorníme na vojáky. V katastru Penčic, Čekyně a Žeravic začne v úterý vojenské cvičení. Potrvá 2 dny a cílem je zdokonalení schopností vojáků. Vojáci se nebudou pohybovat v obydlených oblastech.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Oficiální návštěvu Zlínského kraje plánuje prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou. Na dvoudenní návštěvu přijede příští týden v úterý. Na programu má debaty se studenty, občany i zástupci samospráv a zúčastní se i Zlínského filmového festivalu.
1: Sport.
3: Česká volejbalová reprezentace mužů má nového kapitána. Stal se jim univerzál Patrik Jindra, který hraje za polský tým Częstochowa. 28-letý hráč roli přebírá po blokaři Adamu Zajíčkovi, který ukončil reprezentační kariéru.
0: Rádio Metropole, co na sebe. Předpovídají 25 stupňů, v Itálii hlásí 28 stupňů Celsia a v Řecku 29. A my na Moravě nemáme co závidět. I u nás se budou teploty šplhat k tropické hranici, stejně jako na jihu Evropy. Meteorologové hlásí až 29 stupňů Celsia a k tomu zcela jasno. Ve středu bude teplo pokračovat, ale ojediněle nás svlaží déšť.
5: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: materskymajales.cz.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Metro Retro. Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Fandíme spolu moravskému fotbalu, v Olomouci držíme pravidelně palce Sigmě, Holici, Hodolanům a také Černovíru. Právě teď s námi vysílá trenér černovírského áčka Tadeáš Psotka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tadeáš, na jaké úrovni se dneska v Černovíře hraje fotbal, jak si momentálně v sezóně vedete v tabulce?
2: V Černovíře aktuálně hrajeme 7. ligu, vlastně jednu ze 3 skupin v Olomouckém kraji a aktuálně jsme v top 4. Dokonce se nás zbývá pár zápasů.
1: To je super, na co jste v černovírské klubové historii nejvíc hrdí?
2: Myslím si, že Černovír jako klub je nejvíce hrdý na svoji mládež. Spousta našich hráčů bývá v okresních a krajských výběrech. Několik odchovanců si zahrálo i v nejvyšších patrech fotbalu. Naposledy Martin Škoda si dokonce zahrál za Sigmu v první lize, ale hlavně jádro černovírských mužů tvoří odchovanci už po několik generací. Vlastně u mužů největší úspěch v poslední době byl postup do krajského přeboru. Ten se povedl, řekněme, té minulé generaci a ta současná se bude snažit napodobit a navázat na něj.
1: Co černovírské fotbalisty a jejich fanoušky v nejbližší době čeká?
2: Nám můžou zbývají poslední 2 zápasy. 31. května hrajeme doma s Vícovem a 14. května poslední zápas sezóny s Brodkem u Konice. Co se týče mládeže, tak 6. června hrají na domácím hřišti obě žákovské kategorie. Po nich pak se budou hrát malé turné, mladší přípravky a školičky a okolo toho všeho je nachystaný dětský den, který klub pořádá.
1: Děkujeme za pozvánky. Hráči nižších soutěží normálně chodí do práce. Co vaše kluci dělají v civilu?
2: Náš kapitán se stará o výrobní přípravu ve stavební firmě. 3 kluci pracují ve strojařině, máme tam učitele nebo vojáka z povolání, ale máme relativně mladý tým. Většina kluků jsou ročníky 2003 a mladší. Ti jsou na vysokých školách, tam je to taky na celé škále, od FTKčka přes stavařinu po filozofii.
1: Atmosféra, návštěvnost při domácích zápasech v černovírské aréně u Komína, jak to vypadá?
2: Myslím, běžně chodí zhruba 100 až 200 diváků na některé prestižnější zápasy i více. Vlastně v poslední době, když bylo derby s Hodolanama, tak bylo až 1000 lidí. Kotel tvoří jádro asi 10, někdy více věrných fanoušků, kteří jsou opravdu skvělí, ti dokážou vytvořit super atmosféru.
1: Kde vidíte černovírský fotbal za 5 let? Jaké máte ambice, sny, plány?
2: Tak určitě bychom chtěli z muži postoupit do minimálně o úroveň výš. Je to realistický cíl a jinak se budeme snažit udržet co největší kvalitu právě v mládežnickém fotbale, postupně zvelebovat areál, aby fotbalisti, naši hráči i fanoušci měli co nejlepší zážitek v Černovíře.
1: Naším hostem byl trenér černovírského fotbalového áčka Tadeáš Psotka. Děkujeme za rozhovor a ak to Černovíru dál střílí na hřiště a daří se i mimo něj. Naslyšenou.
2: Děkujeme, naschledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
4: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
3: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
7: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
8: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
12: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
13: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
14: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
15: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Rádio Metropole.
17: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Je úterý 26. května. Kdo si chce vyrazit na jezera Poděbrady u Olomouce autem, opět zaplatí. Majitelé příjezdové cesty k restauraci Terasa letos opět vybírají parkovné 120 korun za den. Podrobnosti o poplatku soukromníkovi najdeme v novém článku na webu report.cz.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Policisté se nenechali útočnící zmást. Kriminálka zahájila trestní stíhání 30-leté ženy za pokus o vraždu v Šumperku. V sobotu na nádraží zavolala pomoc pro pobodaného 38-letého muže. Tvrdila, že ho napadl neznámý muž, který chtěl peníze.
5: Policisté i hned rozjeli pátrání po nebezpečném útočníkovi a přivolali šumperské kriminalisty. Ti brzy poznali, že žena nemluvila pravdu. Spojili se s krajskými kriminalisty, kteří se dostavili na místo a případ si převzali. Společně pak důsledným šetřením zjistili, že zranění muže se odehrálo úplně jinak a jinde.
3: Vysvětluje za policii komisař Libor Hejtman. A jak to tedy bylo?
5: K napadení došlo v bytě v Zábřehu a útočníkem nebyl neznámý muž, jak tvrdila oznamovatelka, ale byla to právě ona, která nožem způsobila muži bodnořezná poranění a vinu se pak snažila svalit na vymyšlenou postavu. Za 2,5 hodiny od oznámení se kriminalistům podařilo napadení muže objasnit a pachatelku zadržet. Přesný motiv činu není znám.
3: Ženě hrozí za čin až 18 let vězení. Je úterý a to znamená, že je k dostání nový týdeník Kroměřížska. Hlavním tématem týdeníku jsou tentokrát místní kina. Dozvíme se například, jak jsou spokojena s návštěvností a které filmy nejvíc táhnou. Stopka pro školní dotazníky. Ministerstvo školství zastavilo pobuřující plošné prověrky z matematiky a češtiny na základních školách. Rozhodnutí přišlo po vlně kritiky ze strany rodičů, které rozlobilo, že inspekce dětem pokládala v testech osobní otázky. Největší rozruch v testech vyvolaly přímé dotazy na psychické potíže nebo myšlenky na smrt. Ministr školství zadal školní inspekci, aby v testování opravila chyby a zlepšila komunikaci o důvodech testování. Píší o tom Seznam zpráv.
4: Mistrovství světa v hokeji.
3: Druhou porážku si připsali na mistrovství světa čeští hokejisté. Prohrali jsme ve skupině B s Norskem 1-4 a klesli jsme na třetí místo v tabulce. S Nory jsme padli na mistrovství světa poprvé od roku 2010. Dnes hrajeme poslední mač ve skupině od 20 hodin 20 minut s Kanadou.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
6: Kdybychom měli v květnu vysílat reklamu na léto, vypadala by přesně jako dnešek. Víme, jak bude, nadále slunečno, teplo, jasno anebo skoro jasno, denní teploty 29 až 32 a právě kvůli vyšším teplotám očekáváme bio u dvojky, to je střední zátěž.
1: Rádio Metropole za volantem.
6: Policie v Olomouci, také na D1 a nehoda na Letovicku. Víme, jak se jezdí tady. Policejní kontroly teď v Olomouci, na Lipenské u Kruháče, také na 244. kilometru D1 u Mořic, nebo na 30. kilometru D55 u Otrokovic. Auto v Příkopě čeká na vyproštění mezi Svitavami a Letovicemi za Stvolovou. Přejeme šťastnou cestu, pohodu v hlavě a ranní jízdu spolu s Vládnem Hravě.
7: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: den.
1: Berani, budete ve správný čas na správném místě. Býci, dokončete to nejnutnější a pak si dejte nové úkoly. Blíženci, když chcete, umíte se tvářit dost sebejistě. Raci, ať už řešíte cokoliv, vyjdete z toho jako vítězové. Lvi, pokud možno, vnímejte jen pozitivní události. Pany, je jedno, jestli máte klidový režim nebo stres, vždycky jste precizní. Váhy, vy si možná polepšíte finančně. Štíři, věnujte se jenom tomu, co má smysl. Střelci, zbytečně se nepřepínejte. Kozorozi, buďte aktivní a sledujte dění kolem. Vodnáři, nenechte se deptat kvůli nepodstatným maličkostem. A co my ryby, dneska se jenom usmíváme a vůbec na sebe nespěcháme.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Bylo nebylo na jednom kopečku u velikého

0: setkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
1: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
3: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
0: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
10: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
11: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
12: Tohle je
13: Radio Metropole.

Radio Metropole. Ráno ve městě.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Taky stojíte v drogérii před regálem s opalováky a říkáte si, jestli vám stačí ta 15, co tam zbyla od loňska, nebo raději sáhnout po 50. Pojďme se spolu mrknout, jak vlastně opalováky fungují a co ta čísla se zkratkou SPF vlastně znamenají. Zkratka SPF znamená sluneční ochranný faktor. To číslo nám říká, o jaký násobek času prodlouží naši přirozenou ochranu kůže. Pokud se bez krému spálíme za 10 minut, s SPF faktorem 30 bychom teoreticky měli být v bezpečí 300 minut. Důležité je ale vědět, že žádný krém nás nechrání úplně 100%. A ani 50 není žádný neprůstřelný štít. Po každém vykoupání nebo utření ručníkem bychom se navíc měli máznout znovu. Tak a teď už si můžeme jen vychutnávat slunečné počasí, které slibuje přicházející léto.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Rádio Metropole.
2: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
3: Myslíš si, že máš přehled o všem?
2: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, které tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv, je úterý 26. května. I v Olomouci budeme moci za noci nahlédnout do kostelů. V pátek v rámci Noci kostelů se v Olomouci pro veřejnost otevře většina kostelů, chrámů, kaplí a modliteben a představí se v nezvyklé atmosféře. Podrobnosti na webu nockostelů.cz. Dvouměsíční omezení a nový asfalt za miliony korun na severu Olomouckého kraje. Ředitelství silnic a dálnic zahájí 1. června plánovanou opravu silnice 11 na úseku Olšany Vyšehoří. Obnova více než 3-kilometrového úseku vyjde na skoro 26 milionů korun. Dopravu tu během práce budou řídit kyvadlově semafory. Úplná uzavírka s objízdnými trasami přes Šumperk a Lanškroun je tu v plánu taky, a to na termíny 29. června až 2. července a 17. července až 18. července. Tragédie ve zlínské zoo. Sloní samec Jack tu v pátek neznámo proč zaútočil na samici úlu a ta nepřežila. Slon byl i hned izolován. Další slonice jsou v pořádku. Od včerejška je oblast slonů v zoo znovu otevřená. Svá varování změní Český hydrometeorologický ústav. Od 1. července meteorologové spustí nový výstražný systém. Bude se soustředit na skutečné dopady počasí, na dopravu či zdraví a pomáhat tak krizovému řízení. chmi.cz.
0: Sport.
3: Vítězně vstoupila na French Open elitní česká tenistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová. Na úvod pařížského Grand Slamu přemohla za necelou hodinu a půl Rusku Zacharovovou 2-0 na sety a postoupila do druhého kola.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Po práci a po škole dnes nezamíříme rovnou domů, ale ještě určitě někam ven. Procházka, výlet, piknik, zahrada nebo wellness. Víme, jak bude, jasno a nebo skoro jasno. Denní teploty je mezi 29 a 32 stupni. Východ slunce 4:53 a západ 3 minuty před 8:45 večer.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Zdržení v Olomouci, také mezi Olomoucí a Přerovem, a nehoda v Hněvotíně, také na Vyškovsku. Víme, jak se jezdí tady. Ranní kolony v Olomouci, na Chvalkovické, také na Lipenské, zdržení kolem 5 minut. Podle vašich zpráv se lehce zdržíme také mezi Olomoucí a Přerovem u Kokor. Nehoda se odstraňuje v Hněvotíně, kousek od zdejší základní školy, a bourá se i mezi Vyškovem a exitem 226 D1. Policie je na místě. Šťastnou cestu a hezké ráno.
2: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.

0: kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.
2: Top

0: Metropole právě dnes.
1: Je úterý 26. května a svátek má každý. Filip, Filda i Filipek. Narozeniny slaví zpěvák Lenny Kravitz, herec Martin Zounar a také Honza Kolečkář, redaktor olomoucké televize z ZIP. A dnes, přesně před 150 lety v roce 1876, umírá člověk, kterého máme na tisíci koruně. Historik a politik František Palacký. A po něm jsou pojmenované ulice třeba i v Přerově, Šumperku nebo Holešově a v Olomouci máme i Univerzitu Palackého. Historie i současnost u nás jedou naplno také v úterý 26. května.
0: Metropole právě dnes.
2: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
3: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
4: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
5: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
6: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
8: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
9: Tohle je
10: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Fandíme spolu moravskému fotbalu, v Olomouci držíme pravidelně palce Sigmě, Holici, Hodolanům a také Černovíru. Právě teď s námi vysílá trenér černovírského áčka Tadeáš Psotka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tadeáš, na jaké úrovni se dneska v Černovíře hraje fotbal, jak si momentálně v sezóně vedete v tabulce?
2: V Černovíře aktuálně hrajeme 7. ligu, vlastně jednu ze 3 skupin v Olomouckém kraji a aktuálně jsme v top 4. Dokonce se na nás bývá pár zápasů.
1: To je super, na co jste v černovírské klubové historii nejvíc hrdí?
2: Myslím si, že Černovír jako klub je nejvíce hrdý na svoji mládež. Spousta našich hráčů bývá v okresních a krajských výběrech. Několik odchovanců si zahrálo i v nejvyšších patrech fotbalu. Naposledy Martin Škoda si dokonce zahrál za Sigmu v první lize, ale hlavně jádro černovírských mužů tvoří odchovanci už po několik generací. Vlastně u mužů největší úspěch poslední doby byl postup do krajského přeboru. Ten se povedl, řekněme, té minulé generaci a ta současná se bude snažit napodobit a navázat na něj.
1: Co černovírské fotbalisty a jejich fanoušky v nejbližší době čeká?
2: Nám mužům zbývají poslední 2 zápasy. 31. května hrajeme doma s Vícovem a 14. května poslední zápas sezóny s Brodkem u Konice. Co se týče mládeže, tak 6. června hrají na domácím hřišti obě žákovské kategorie. Po nich pak se budou hrát malé turné, mladší přípravky a školičky a okolo toho všeho je nachystaný dětský den, který klub pořádá.
1: Děkujeme za pozvánky. Hráči nižších soutěží normálně chodí do práce. Co vaše kluci dělají v civilu?
2: Náš kapitán se stará o výrobní přípravu ve stavební firmě. 3 kluci pracují ve strojařině, máme tam učitele nebo vojáka z povolání, ale máme relativně mladý tým. Většina kluků jsou ročníky 2003 a mladší. Ti jsou na vysokých školách, tam je to taky na celé škále, od FTKčka přes stavařinu po filozofii.
1: Atmosféra, návštěvnost při domácích zápasech v černovírské aréně u Komína, jak to vypadá?
2: Myslím, že běžně chodí zhruba 100 až 200 diváků na některé prestižnější zápasy i více. Vlastně v poslední době, když bylo derby s Hodolanama, tak bylo až 1000 lidí. Kotel tvoří jádro asi 10, někdy více věrných fanoušků, kteří jsou opravdu skvělí, ti dokážou vytvořit super atmosféru.
1: Kde vidíte černovírský fotbal za 5 let? Jaké máte ambice, sny, plány?
2: Tak určitě bychom chtěli z mužů postoupit do minimálně o úroveň výš. Je to realistický cíl a jinak se budeme snažit udržet co největší kvalitu právě v mládežnickém fotbale, postupně zvelebovat areál, aby fotbalisti, naši hráči i fanoušci měli co nejlepší zážitek v Černovíře.
1: Naším hostem byl trenér černovírského fotbalového áčka Tadeáš Psotka. Děkujeme za rozhovor a ať to Černovíru dál střílí na hřiště a daří se i mimo něj. Naslyšenou.
2: Děkujeme, naschledanou.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.

0: www.materskymajales.cz.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
6: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Dodržování povolené rychlosti v ulicích Olomouce dnes hlídají strážníci. Hlásí, že s radarem měří rychlost na 4 místech, a to na ulicích Pasterova, Jeremenkova, Norská a Hamerská. Vyzývají k bezpečné jízdě. Vojáci v okolí Přerova, v katastru Penčic, Čekyně a Žeravic začíná dnes vojenské cvičení. Potrvá 2 dny a cílem je zdokonalení schopností vojáků. Ti se nebudou pohybovat v obydlených místech. Milionová loupež na Přerovsku. Maskovaná parta ukradla tuny kovů. 4 maskovaní pachatelé ukradli v půlce května ze slevárny v Beňově na Přerovsku barevné kovy za 4,5 milionu korun. K odvozu 5 palet bronzu a 11,5 tuny slitin použili firemní nákladní auto, které pak prázdné odstavili v sousedním kraji. Řeší to policie České republiky. Opětovné schvalování snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné dnes má řešit sněmovna. Jde o snížení zpětně za loňskou úroveň. Koaliční novelu o snížení odvodu asi o 700 korun odmítl Senát. Sněmovna dostane šanci veto Senátu přehlasovat.
0: Sport.
3: Začíná baráž o první fotbalovou ligu. O setrvání v soutěži usiluje Baník Ostrava, který dnes vyzve druholigové Táborsko od 18 hodin. Zítra se bude hrát zápas Slovácko Artis Brno. Odvety baráže jsou v plánu o víkendu.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Kdybychom měli v květnu vysílat reklamu na léto, vypadala by přesně jako dnešek. Víme, jak bude, nadále slunečno, teplo, jasno anebo skoro jasno. Denní teploty 29 až 32 a právě kvůli vyšším teplotám očekáváme bio u dvojky, to je střední zátěž.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Silný provoz v Olomouci a kvůli nehodě uzavřená stará silnice mezi Vyškovem a Prostějovem. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, teď zdržení kolem 10 minut. V Koloně, na Lipenské, také na Chvalkovické. O něco kratší zdržení na třídě 17. listopadu. Silný provoz je také na Letné nebo na Sokolovské ulici. A kdo se chystá jet po staré z Vyškova na Prostějov? Kvůli nehodě auta a dodávky je silnice neprůjezdná u Drysic. Variantou je jet po dálnici nebo to vzít přes Zelenou horu a podívat se. Ale tam to bude delší. Přejeme šťastnou cestu, pohodu v hlavě, úterní jízdu spolu s Vládnem Hravě.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon, to je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.
2: Top

0: podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla.

0: potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
1: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
0: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

Připravte si udice, Majda opět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Jako návnada nám tentokrát poslouží Majonéza. Přesně tak se totiž jmenuje nové album kapely Něco Něco. 8 intenzivních skladeb v krátké, energické a hlasité desce můžeme najít někde na pomezí indie popu, dance punku a elektroniky. Tahle v pořadí čtvrtá deska kapely se trochu vymyká jejich předchozí tvorbě. Něco Něco se vydali k přímočařejším textům i tvrdšímu kytarovému zvuku. Jejich podpis je ale stále ve všech písních alba slyšet. Z Majonézy jsem pro vás dnes vybrala song Mám ráda. Sama kapela ho totiž bere jako nejkoncentrovanější podobu celé desky. Jedná se o empowerment song, který vedle sebe sází těla, touhu, roztomilost, sílu i drzost. Jak říká sama zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová, dá se napsat vtipný empowerment song? My jsme to zkusili a zrýmovali reflektory a vibrátory. Tahle písnička je v podstatě Majonéza v 10-litrovém balení, jako se prodává v USA. Tohle je Mám ráda od kapely Něco Něco.

0: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenicích ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
4: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
5: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
4: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
5: To si piš.
4: Teda Franto, to běžím říct holkám.
5: No, to běž.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
7: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
10: Metropole.
11: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
12: Teda skoro na přání.
11: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
13: Čistá telepatie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Veseme další várku informací. Kanadská posila pro olomoucké hokejové kohouty. Manšaft rozšířil útočník Zach Senyshyn. 29-letý rodák z Ottawy má na kontě i 16 zápasů v NHL. Olomouc od něj očekává pozvednutí týmové produktivity, informuje extraligový klub.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Uzavřený případ podvodu s odměnami na základce v Přerově. Soud nepravomocně potrestal bývalou ředitelku základní školy v Přerově Předmostí Věru Zapletalovou za zpronevěru 400 tisíc korun. Vybraným podřízeným měla dávat vysoké odměny a ti pak část odměny vraceli. Dostala podmínku a pětiletý zákaz činnosti. Ex-ředitelka obvinění popřela. Je úterý a to znamená, že je k dostání nový týdeník Kroměřížska. Hlavním tématem týdeníku jsou tentokrát místní kina. Dozvíme se například, jak jsou spokojena s návštěvností a které filmy nejvíce táhnou. Kvůli lékům na cukrovku, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin už pacienti nebudou muset za specializovaným lékařem. Jak píší Novinky.cz, od července budou moci tato a další léčiva předepsat i praktičtí lékaři. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
1: Sport.
3: Bronz pro olomouckého kordistu Jakuba Jurku dosáhl na třetí místo na turnaji světového poháru v Bernu. V konkurenci elitních šermířů český reprezentant až v semifinále turnaje nestačil na Egypťana Mohameda Saída. Prohrál s ním 12-15.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Po práci a po škole dnes nezamíříme rovnou domů, ale ještě určitě někam ven. Procházka, výlet, piknik, zahrada nebo wellness. Víme, jak bude, jasno a nebo skoro jasno. Denní teploty je mezi 29 a 32 stupni. Východ slunce 4:53 a západ 3 minuty před 8:45 večer.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Moravské silnice známe jako svoje boty, víme, jak se jezdí tady v Olomouci, ve Šternberku, v Uničově, také v Boskovicích, teď bez nehod. V Kroměříži bourá motorkář na Chelčeckého ulici u autoservisu. Pomačkané plechy jsou na 249. kilometru D1 za Kojetínem ve směru na Vyškov. Nákladňák a dodávka jsou tady ve svodidlech, neprůjezdný je jeden pruh. A jak od nás víte, kdo se chystá jet po staré silnici z Vyškova na Prostějov, kvůli nehodě auta a dodávky u Drysic byla ráno silnice neprůjezdná. Teď už se to podle vašich zpráv dá opatrně projet.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Good, thank you.
1: Radio Metropole, kam vyrazit.
2: Díky, že nám věříte, přejeme krásné prosluněné úterý. Moravské divadlo Olomouc dnes láká na satirickou tragikomedii ze současnosti z pera olomouckého spisovatele a scénáristy Michala Sýkory. Jmenuje se to Konečně si doma aneb papírové mauzoleum. Hraje se to od 19 hodin v Moravském divadle. A teď si představte, že jdete do kina na film a najednou jste na koncertě. Přesně takhle to přijímají fandové u životopisu Michael. Král popu Michael Jackson zkrátka na plátně ožívá. Dnes v přirovském kině Hvězda, také v šumperském kině Oko a na Michaela zve ve čtvrtek i kino Uničov. A v sobotu se v Hranicích koná tradiční motomše, sraz motorkářů, převážně harlejářů na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Hranicích od 11:30. Mše bude ve 13 hodin a potom farář požehná všem jezdcům a strojům. A od 14:00 se vyráží na spanilou jízdu. To je tradiční motomše od 11:30 v Hranicích. Na náměstí.
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: pumperskymajales.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
6: Tohle je Radio Metropole.

0: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
3: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
4: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
5: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
6: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
7: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
8: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
14: Rádio Metropole.
15: Tvoje dopoledne.
14: Tvoje rádio.
15: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 11 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na další zprávy. Za volantem buďme opatrní. Smrtelnou dopravní nehodu od včerejška řeší policie v Těšeticích u Olomouce. 51letý řidič tu boural v osobním autě na cestě z Loučan do Těšetic. Co se přesně stalo?
3: Řidič při průjezdu levotočivou zatáčkou vyjel vpravo mimo pozemní komunikaci, kde nejprve narazil do betonového obrubníku a poté do náletových dřevin. Vozidlo skončilo přetočené na boku v příkopě. Řidič i přes rychle poskytnutou zdravotnickou pomoc na místě zemřel. Policisté odhadli škodu na vozidle na 200 tisíc korun.
2: Popisuje okolnosti nehody za policii komisař Libor Hejtman. Dvouměsíční omezení a nový asfalt za miliony korun na severu Olomouckého kraje. Ředitelství silnic a dálnic zahájí 1. června plánovanou opravu silnice 11 na úseku Olšany Vyšehoří. Obnova více než 3-kilometrového úseku vyjde na skoro 26 milionů korun. Dopravu tu během práce budou řídit kyvadlově semafory. Úplná uzavírka s objízdnými trasami přes Šumperk a Lanškroun je tu v plánu taky, a to na termíny 29. června až 2. července a 17. července až 18. července. Svá varování změní Český hydrometeorologický ústav. Od 1. července meteorologové spustí nový výstražný systém. Bude se soustředit na skutečné dopady počasí, na dopravu či zdraví a pomáhat tak krizovému řízení. Píše o tom web chmi.cz. Sport. Další zápasy prvního kola jsou na programu na French Open. Do akce jdou tenisté z našeho regionu. V úvodním kole pařížského Grand Slamu uvidíme po půl jedné hvězdu přerovského tenisu Lindu Noskovou proti Řekyni Sakariové a předního hráče prostějovského klubu Víta Kopřivu po půl druhé proti Francouzi Mutetovi. Na našich vlnách uslyšíte výsledky.
0: Radio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude, víme, že musíme dodržovat pitný režim, protože zase bude vedro, bude hit a sluníčko pálí čím dál víc. Takže na Moravě se dneska opět dostaneme na tropickou třicítku. Jinak na horách by to mohlo být o něco příjemnější, konkrétně v Jeseníkách a v Beskydech. Odpoledne čekáme zhruba 20 až 23 stupňů.
0: Rádio Metropole za volantem.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku aktuálně hlásíte v Olomouci u Senima na ulici Pastérova. Hlídky jsou taky v Prostějově, na Konečné, na Plumlovské anebo na Kojetínské. A omezení máme dneska na Kroměřížsku, je to kvůli pracem na silnici 55. U Břestu je to kyvadlový provoz jedním pruhem. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Hezké úterý, tak i dneska tě zdraví Rádio Metropole. Je tady další horký květnový den a jsou tady i naše polední meníčka z Olomouce, takže jdeme na to. Dáme třeba mango curry anebo fazolový guláš, obojí veganské a bezlepkové. Dneska v restauraci Koza zůstala celá. Pak je tu špíz z krutího masa s klobásou, cibulí, slaninou a pepřovou omáčkou, zapečená niva v braboráku anebo smažené kuřecí česnekové řízečky. Dneska v Bounty. Svíčková, segedín, vepřové výpečky, zbůčku se špenátem a bramborovými knedlíky nebo smažené žampiony, tak to si můžeme dát v restauraci Globus. A je to i grilovaná kuřecí kapsa, plněná sýrem a sušenými rajčaty a nebo boloňské lazaně v baseball pubu na Lascích. Taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza. Jsou to třeba drůbeží játra, toskánské špagety, mexické trhoňové risotto a nebo smažené vepřový řízek v lupínkách. Kdyby cokoliv, další polední menu určitě najdeš na semzolomouce.cz, tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie. Tady u nás na rádiu Metropolem ti taky přejeme dobrou chuť.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
3: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
2: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
3: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
6: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-Olomouc.cz.
7: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy. A navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.

0: paterskymajales.cz.
1: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
2: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
3: Posloucháš?
4: Radio Metropole.
5: Now love is all I got, I can live. Love is all I got, only love in my life, love is all. Love is all I got now, love is all I got, I can't live, love is all I got, only love in my life, love is all.

0: Když jde o čas, jsou Švýcaři profíci, ale hokejový šampionát teď ukazuje, že vteřina na ledě je delší než čekání na víkend. Sledujeme ty nejlepší světové týmy s přesností švýcarských hodinek, abys věděl o každém gólu jako první. Ladíš Rádio Metropole, tvůj hokejový servis právě startuje.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Už jsme snory hráli vyrovnané zápasy, ale ještě nikdy takový, v kterém by nás soupeř s touhle vlaječkou tak výrazně přestřílel. A je to 4-1.
3: Taky jste včera trpěli u hokeje. Naši hokejisti by nejspíš nebyli dobří zahradníci, protože pořád zakopávali onury. A než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme 0-2. Vysílá s námi útočník Lukáš Sedlák. Lukáš, je mohl za to špatný vstup do zápasu?
4: Já si nemyslím, že to byl špatný start, ale prostě jsme udělali dvě obrovské chyby, oni dali ty dva góly. Pak to bylo těžké, už dostali jsme tím na koně. V té první třetině tam nás zatlačili. Myslím si, že pak jsme tu hru vyrovnali, nějaký šance tam měli ve druhé třetině, ale prostě z těch šancí my nedáváme góly a proto jsme to nesrovnali. Nějaký šance tam byly, ale furt to přehráváme hrozně moc. Máme kvůli tomu málo střel, protože furt někam nahráváme místo toho, aby jsme to zjednodušili, dali přes obránce do brány, tlačili se tam, dali nějaký špinavý góly, tak se snažíme myšlet nějaký speciální věci.
3: Hodnotí včerejší prohru 1-4 s Norskem útočník Lukáš Sedlák. Je čas hodit to za hlavu a dnes si pochutnat na javorovém sirupu. Posledně jsme Kanadu pořádně potrápili ve čtvrtfinále olympiády a dnes proti javorovým listům nastupujeme od 20:20. Budete se dívat?
1: Výsledky, zajímavosti i program šampionátu. To je infoservis z mistrovství světa. Každý den na tomto rádiu.
5: Malují se vlajky, kuchyň voní. Maliters, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Maliters, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. Dodržování povolené rychlosti v ulicích Olomouce dnes hlídají strážníci. Hlásí, že se radarem měří rychlost na čtyřech místech, a to na ulicích Pasterova, Jeremenkova, Norská a Hamerská. Vyzývají k bezpečné jízdě. Vojáci v okolí Přerova, v katastru Penčic, Čekyně a Žeravic začíná dnes vojenské cvičení. Potrvá dva dny a cílem je zdokonalení schopností vojáků. Ti se nebudou pohybovat v obydlených místech. Milionová loupež na Přerovsku. Maskovaná parta ukradla tuny kovů. Čtyři maskovaní pachatelé ukradli v půlce května ze slevárny v Beňově na Přerovsku barevné kovy za 4,5 milionu korun. K odvozu 5 palet bronzu a 11,5 tuny slitin použili firemní nákladní auto, které pak prázdné odstavili v sousedním kraji. Řeší to policie České republiky. Opětovné schvalování snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné dnes má řešit sněmovna. Jde o snížení zpětně za loňskou úroveň. Koaliční novelu o snížení odvodu asi o 700 korun odmítl Senát. Sněmovna dostane šanci veto Senátu přehlasovat.
0: Sport.
2: Začíná baráž o první fotbalovou ligu. O setrvání v soutěži usiluje Baník Ostrava, který dnes vyzve druholigové Táborsko od 18 hodin. Zítra se bude hrát zápas Slovácko Artis Brno. Odvety baráže jsou v plánu o víkendu.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Víme, jak bude, víme, že ještě dneska a zítra platí výstraha kvůli vedru. Meteorologové varují před vysokými teplotami a taky před rizikem požárů. Na Olomoucku i jinde opět atakujeme tropické třicítky. A pozor, na sluníčku se bez opalovacího krému můžeme spálit už za necelou půl hodinku.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
4: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Máme tu polední dopravu a připomínáme, v Olomouci komplikace na Tabuláku. Opravuje se tu Stupkova ulice, omezení tady platí pro osobní dopravu i pro MHD. Odstavené auto máme hlášené na Přerovsku, na silnici 55 u Kokor. Policejní hlídka je pak na Šumpersku, v Bludově, na Lázeňské. A pozor, nehodu nákladňáku a dodávky máme na D1, na trase Říkovice-Vyškov. Je to u exitu Mořice. Oba řidiči tady skončili ve svodidlech a na místě jsou i záchranáři. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
10: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je úterý 26. května a svátek má každý. Filip, Filda i Filipek. Narozeniny slaví zpěvák Lenny Kravitz, herec Martin Zounar a také Honza Kolečkář, redaktor olomoucké televize z ZIP. A dnes, přesně před 150 lety v roce 1876, umírá člověk, kterého máme na tisíci koruně. Historik a politik František Palacký. A po něm jsou pojmenované ulice třeba i v Přerově, Šumperku nebo Holešově a v Olomouci máme i Univerzitu Palackého. Historie i současnost u nás jedou naplno také v úterý 26. května.
0: Metropole právě dnes.

0: od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
1: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Kanadská posila pro olomoucké hokejové kohouty. Manšaft rozšířil útočník Zach Senyshyn. 29-letý rodák z Ottawy má na kontě i 16 zápasů v NHL. Olomouc od něj očekává pozvednutí týmové produktivity, informuje extraligový klub.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Uzavřený případ podvodu s odměnami na základce v Přerově. Soud nepravomocně potrestal bývalou ředitelku základní školy v Přerově Předmostí Věru Zapletalovou za zpronevěru 400 tisíc korun. Vybraným podřízeným měla dávat vysoké odměny a ti pak část odměny vraceli. Dostala podmínku a 5letý zákaz činnosti. Ex-ředitelka obvinění popřela. Je úterý a to znamená, že je k dostání nový týdeník Kroměřížska. Hlavním tématem týdeníku jsou tentokrát místní kina. Dozvíme se například, jak jsou spokojena s návštěvností a které filmy nejvíce táhnou. Kvůli lékům na cukrovku, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin už pacienti nebudou muset za specializovaným lékařem. Jak píší novinky.cz, od července budou moci tato a další léčiva předepsat i praktičtí lékaři. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
0: Sport.
3: Bronz pro olomouckého kordistu Jakuba Jurku dosáhl na třetí místo na turnaji světového poháru v Bernu. V konkurenci elitních šermířů český reprezentant a šéf semifinále turnaje nestačil na Egypťana Mohameda Saída. Prohrál s ním 12-15.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Víme, jak bude. Dneska a zítra ještě tropické třicítky, přechodné ochlazení na 25 stupňů čekáme ve čtvrtek. Rekordní vetra v Evropě prý jen tak nepoleví, může za to zvláštní jev, který se nazývá tepelná kupole. Hromadí se v ní horký vzduch jako pod pokličkou a brání přílivu studenější fronty. Teploty tak mohou atakovat i 40 stupňů Celsia, zejména ve Španělsku a v Portugalsku.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci jsou dnes strážníci s radarem a rychlost měří hned na čtyřech místech, na ulici Pastérova, Jeremenkova, Norská a taky na Hamerské v Holici. Jinak policejní hlídku nám hlásíte také v Zábřehu na Olomoucké u té Šelky a nebo na trase Bruntál Staré Město. A pozor, odstavené auto máme na dálnici D35 Olomouc Lipník, kousek od exitu Přáslavice, tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Bylo nebylo na jednom kopečku u velikého města.

0: Seznamte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
1: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Fandíme spolu moravskému fotbalu, v Olomouci držíme pravidelně palce Sigmě, Holici, Hodolanům a také Černovíru. Právě teď s námi vysílá trenér černovírského Ačka Tadeáš Psotka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tadeáš, na jaké úrovni se dneska v Černovíře hraje fotbal, jak si momentálně v sezóně vedete v tabulce?
2: V Černovíře aktuálně hrajeme 7. ligu, vlastně jednu ze 3 skupin v Olomouckém kraji a aktuálně jsme v top 4. Dokonce se mi nás bývá pár zápasů.
1: To je super, na co jste v černovírské klubové historii nejvíc hrdí?
2: Myslím si, že Černovír jako klub je nejvíce hrdý na svoji mládež. Spousta našich hráčů bývá v okresních a krajských výběrech. Několik odchovanců si zahrálo i v nejvyšších patrech fotbalu. Naposledy Martin Škoda si dokonce zahrál za Sigmu v první lize, ale hlavně jádro černovírských mužů tvoří odchovanci už po několik generací. Vlastně u mužů největší úspěch poslední doby byl postup do krajského přeboru. Ten se povedl, řekněme, té minulé generaci a ta současná se bude snažit napodobit a navázat na něj.
1: Co černovírské fotbalisty a jejich fanoušky v nejbližší době čeká?
2: Nám můžou zbývají poslední 2 zápasy. 31. května hrajeme doma s Vícovem a 14. května poslední zápas sezóny s Brodkem u Konice. Co se týče mládeže, tak 6. června hrají na domácím hřišti obě žákovské kategorie. Po nich pak se budou hrát malé turné, mladší přípravky a školičky a okolo toho všeho je nachystaný dětský den, který pořádá.
1: Děkujeme za pozvánky. Hráči nižších soutěží normálně chodí do práce. Co vaše kluci dělají v civilu?
2: Náš kapitán se stará o výrobní přípravu ve stavební firmě. 3 kluci pracují ve strojařině, máme tam učitele nebo vojáka z povolání, ale máme relativně mladý tým. Většina kluků jsou ročníky 2003 a mladší. Ti jsou na vysokých školách, tam je to taky na celé škále, od STKčka přes stavařinu po filozofii.
1: Atmosféra, návštěvnost při domácích zápasech v černovírské aréně u Komína, jak to vypadá?
2: Myslím, že běžně chodí zhruba 100 až 200 diváků na některé prestižnější zápasy i více. Vlastně v poslední době, když bylo derby s Hodolanama, tak bylo až 1000 lidí. Kotel tvoří jádro asi 10, někdy více věrných fanoušků, kteří jsou opravdu skvělí, ti dokážou vytvořit super atmosféru.
1: Kde vidíte černovírský fotbal za 5 let? Jaké máte ambice, sny, plány?
2: Tak určitě bychom chtěli z muži postoupit do minimálně o úroveň výš. Je to realistický cíl a jinak se budeme snažit udržet co největší kvalitu právě v mládežnickém fotbale, postupně zvelebovat areál, aby fotbalisti, naši hráči i fanoušci měli co nejlepší zážitek v Černovíře.
1: Naším hostem byl trenér černovírského fotbalového Ačka Tadeáš Psotka. Děkujeme za rozhovor a ať to Černovíru dál střílí na hřiště a daří se i mimo něj. Naslyšenou.
2: Děkujeme, naschledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
6: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství.

0: Čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Rádio Metropole. Metropole. Odpoledne ve městě.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Větší dopravní kapacita na trase Olomouc-Šternberg. Olomoucký kraj zahájil stavební řízení na přeložku silnice 46 Týneček-Šternberg. Vznikne tu čtyřpruhová trasa dlouhá přes 7 kilometrů. Silnice za asi 3 miliardy korun uleví přetíženému úseku. Nová silnice nabídne rychlost 110 km v hodině a dvě mimoúrovňové křižovatky. Propojí budoucí východní tangentu Olomouce s obchvatem Šternberka, čímž odvede tranzit z obytné zástavby. Ředitelství silnic a dálnic plánuje zprovoznění na rok 2030. Modernizace rehabilitačního oddělení fakultní nemocnice Olomouc. Ta vložila skoro 45 milionů korun do nákupu nových přístrojů. Ty pomohou v návratu do běžného života především pacientům po mozkové mrtvici či vážných úrazech. Slon Jack opustí zlínskou zoo. Po nečekaném pátečním útoku na samici už do budoucna ve zlínské zoo nezůstane. Slonice Ulu útok nepřežila. O dalším domově Jacka rozhodne komise odborníků. Nyní je izolovaný od stáda.
1: Mistrovství světa v hokeji.
3: Poslední utkání v základní části dnes čeká na mistrovství světa v hokeji český nároďák. Budeme hrát proti lídrovi skupiny B, Kanadě. Nyní jsme na třetím místě skupiny. Uvidíme, co potom. Zápas začíná ve 20 hodin 20 minut.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude, víme, že musíme dodržovat pitný režim, protože zase bude vedro, bude hit a sluníčko pálí čím dál víc. Takže na Moravě se dneska opět dostaneme na tropickou třicítku. Jinak na horách by to mohlo být o něco příjemnější, konkrétně v Jeseníkách a v Beskydech. Odpoledne čekáme zhruba 20 až 23 stupňů.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, kousek od nádraží, na ulici Jeremenkova a taky v Holici na Šlechtitelů u Sempry. Hlídka je i v Brodku u Prostějova na Císařské. Jinak připomínáme, že nehoda nákladňáku a dodávky se ještě dořešuje na D1 u exitu Mořice a ťukanec dvou aut máme v Blansku na ulici Erbenova. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Muziky. Víc energie.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Léto. Slunce. Plavky v kick. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
6: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prák Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
7: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
8: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Víme, jak by to mělo vypadat na hlavním tahu Olomouc-Šternberg. Počítá se tu s výstavbou čtyřpruhové silnice. Veškeré podrobnosti přináší report.cz. Zdravíme taky do Konice, kde se už teď v pátek koná Noc kostelů a výhledově 22. června nás čeká jazzový večer na krásně opraveném náměstí. Další novinky z města pak najdeme na www.konice.cz a taky na webu městského kulturního střediska. A co pro nás má nové vydání týdeníku Kroměřížska? Hlavním tématem jsou tentokrát místní kina. Jak jsou spokojená s návštěvností a které filmy táhnou nejvíc? A je tu i reportáž ze Záhlinic z poslední slavnosti piva pod komínem. To a mnohem víc v týdeníku Kroměřížska, který vychází pravidelně každé úterý. Tak se mrkněte a dál se s námi bavte co nejlépe.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
4: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.

0: kamperskymajales.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
7: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
8: Jsme tu pro tebe už dlouho
9: a máme spoustu společných vzpomínek.
10: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás připravené další zprávy, pojďte si je poslechnout. Na randál si stěžují obyvatelé Krčmaně na Olomoucku. V obci slyší hluk z nově otevřeného úseku dálnice D55, tedy obchvatu, po němž obec volala více než 20 let. Ředitelství silnic a dálnic chystá měření hluku a pak rozhodne o případných opatřeních. Zahrát si plážový volejbal přímo v centru Prostějova. Půjde to i letos. Město informuje, že pískové sportoviště najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Podrobnosti na webu prostějov.eu. Nové možnosti péče v psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Zahájila stavbu pavilonu akutní péče. Nabídne 115 lůžek. Jde o stavbu za více než 3,25 miliardy korun. Hotová bude v listopadu příští rok.
4: Nikdy se tady nestavěla taková budova a bude poskytovat zcela moderní a důstojné zázemí pro léčbu psychiatrických pacientů a také důstojné zázemí pro personál. Roste počet duševních poruch, lidé potřebují péči psychiatrů a my potřebujeme poskytovat takovou péči, která je žádána, takže ty lůžka následné péče transformujeme v lůžka akutní péče.
3: Doplnila ředitelka nemocnice Adéla Stoklasová. Soud podmíněně propustil exposlance Dominika Feriho z vězení. Vyhověl tak návrhu žalobce i obhájkyně. Někdejší politik si odpykal 2/3 tříletého trestu za znásilnění. Doplníme, že zástupce poškozených byl dál proti propuštění, píše o tom ČT.
0: Sport.
3: O postup do házenkářské extraligy usiluje Házenkářská akademie Olomouckého kraje. V odvetě baráže o postup tým vyzve HBC Strakonice. Musí dohnat ztrátu 6 branek. Duel se bude hrát v sobotu v 15 hodin v hale Zora v Olomouci.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude. Víme, že ještě dneska a zítra platí výstraha kvůli vedru. Meteorologové varují před vysokými teplotami a taky před rizikem požárů. Na Olomoucku i jinde opět atakujeme tropické třicítky. A pozor, na sluníčku se bez opalovacího krému můžem spálit už za necelou půl hodinku.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Zdravíme za volanty, je tady naše blesková odpolední doprava. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Týnecké u Olympie, taky v Hejčíně na ulici Ladova. Hlídku máme i na trase Olšany u Prostějova Hablov a nebo v Kroměříži na Kujetínské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc Bystrovany.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Připravte si udice, Majda opět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Jako návnada nám tentokrát poslouží Majonéza. Přesně tak se totiž jmenuje nové album kapely Něco Něco. 8 intenzivních skladeb v krátké, energické a hlasité desce můžeme najít někde na pomezí indie popu, dance punku a elektroniky. Tahle v pořadí čtvrtá deska kapely se trochu vymyká jejich předchozí tvorbě. Něco Něco se vydali k přímočařejším textům i tvrdšímu kytarovému zvuku. Jejich podpis je ale stále ve všech písních alba slyšet. Z Majonézy jsem pro vás dnes vybrala song Mám ráda. Sama kapela ho totiž bere jako nejkoncentrovanější podobu celé desky. Jedná se o empowerment song, který vedle sebe sází těla, touhu, roztomilost, sílu i drzost. Jak říká sama zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová, dá se napsat vtipný empowerment song? My jsme to zkusili a zrýmovali reflektory a vibrátory. Tahle písnička je v podstatě Majonéza v 10-litrovém balení, jako se prodává v USA. Tohle je Mám ráda od kapely Něco Něco.

0: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
2: Dneska padla.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
1: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
2: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
9: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
8: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
9: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Taneční rádio z Olomouce.
13: Taneční rádio z Olomouce.
12: Rádio Metropole.

0: vyrazit.
1: Díky, že nám věříte, přejeme krásné prosluněné úterý. Moravské divadlo Olomouc dnes láká na satirickou tragikomedii ze současnosti z pera olomouckého spisovatele a scénáristy Michala Sýkory. Jmenuje se to Konečně si doma a ne papírové mauzoleum. Hraje se to od 19 hodin v Moravském divadle. A teď si představte, že jdete do kina na film a najednou jste na koncertě. Přesně takhle to přijímají fandové u životopisu Michael. Král popu Michael Jackson zkrátka na plátně ožívá. Dnes v přirovském kině Hvězda, také v šumperském kině Oko a na Michaela zve ve čtvrtek i kino Uničov. A v sobotu se v Hranicích koná tradiční motomše, sraz motorkářů, převážně harlejářů na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v Hranicích od 11:30. Mše bude ve 13 hodin a potom farář požehná všem jezdcům a strojům. A od 14 se vyráží na spanilou jízdu. To je tradiční motomše od 11:30 v Hranicích. Na náměstí.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
11: Šetři data, nehledej Wi-Finu.
12: Jsme s tebou na FM vlně.
13: Jsme s tebou na FM vlně.
12: Prostě naladíš a jedeš.
14: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Neseme další várku informací. Kanadská posila pro olomoucké hokejové kohouty. Manšaft rozšířil útočník Zach Senyshyn. 29-letý rodák z Ottawy má na kontě i 16 zápasů v NHL. Olomouc od něj očekává pozvednutí týmové produktivity, informuje extraligový klub.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Uzavřený případ podvodu s odměnami na základce v Přerově. Soud nepravomocně potrestal bývalou ředitelku základní školy v Přerově Předmostí Věru Zapletalovou za zpronevěru 400 tisíc korun. Vybraným podřízeným měla dávat vysoké odměny a ti pak část odměny vraceli. Dostala podmínku a pětiletý zákaz činnosti. Ex-ředitelka obvinění popřela. Je úterý a to znamená, že je k dostání nový týdeník Kroměřížska. Hlavním tématem týdeníku jsou tentokrát místní kina. Dozvíme se například, jak jsou spokojena s návštěvností a které filmy nejvíce táhnou. Kvůli lékům na cukrovku, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin už pacienti nebudou muset za specializovaným lékařem. Jak píší novinky.cz, od července budou moci tato a další léčiva předepsat i praktičtí lékaři. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
2: Sport.
1: Bronz pro olomouckého kordistu Jakuba Jurku dosáhl na třetí místo na turnaji světového poháru v Bernu. V konkurenci elitních šermířů český reprezentant a šéf semifinále turnaje nestačil na Egypťana Mohameda Saída. Prohrál s

0: letní teploty. Počítáme většinou s polojasnou oblohou nebo se sluníčkem a s nejvyššími denními teplotami mezi 26 a 31 stupni Celsia. Na horách a ve vyšších polohách nad 1000 metrů potom naměříme okolo 20 stupňů. Ve čtvrtek se ochladí na 23, nicméně v pátek nás opět čeká sluníčko a na teploměru přes 25 stupňů Celsia.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Rychlé dopravní zprávy, začínáme v Olomouci, no a právě tady připomínáme nehodu nákladního auta a osobáku u Baumaxu na Holické ulici před kruháčem ve směru do centra. Už se to došetřuje a zdržení je směr centrum na 10 minut. Bourá se taky v Kroměříži na ulici Stoličková, tady jde o střed autobusu a osobáku, projet se dá opatrně bez zdržení. A do třetice je nehoda taky na trase Lipník-Sušice, tady se řeší střed nákladňáku a osobního vozu a i tady se opatrně dostanete. Na policejní hlídku potom pozor na D35 na exitu Velký Újezd a nebo na D1 na exitu Hulín Západ. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole. Taneční rádio z Olomouce.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
1: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joslyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.

0: skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Tuto událost si město připomene 31. května od 13 hodin v prostoru u zámku na Pernštínském náměstí. Na co všechno se můžeme těšit, nám poví první náměstkyně primátora Milada Sokolová.
1: Přijďme na akci Od vsi k městu a vraťme se do

0: Historický program pod korouhví Moravy, bujaré písně, kejklíři, komedianti i zbrojnoši. Pro děti jsou připraveny pohádky a interaktivní hry, jarmark u zámku, domácí zvěřinec a bohaté občerstvení. Zažijme atmosféru středověku a oslavme společně výročí města Prostějova.
1: Říká náměstkyně primátora města Prostějov Milada Sokolová. Děkujeme.
2: Když jde o čas, jsou Švýcaři profíci, ale hokejový šampionát teď ukazuje, že vteřina na ledě je delší než čekání na víkend. Sledujeme ty nejlepší světové týmy s přesností švýcarských hodinek, abys věděl o každém gólu jako první. Ladíš Rádio Metropole, tvůj hokejový servis právě startuje.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
3: Už jsme s Nory hráli vyrovnané zápasy, ale ještě nikdy takový, v kterém by nás soupeř s touhle vlaječkou tak výrazně přestřílel. A je to 4-1.
4: Taky jste včera trpěli u hokeje. Naši hokejisti by nejspíš nebyli dobří zahradníci, protože pořád zakopávali o Nory. A než jsme se rozkoukali, prohrávali jsme 0-2. Vysílá s námi útočník Lukáš Sedlák. Lukáš, je mohl za to špatný vstup do zápasu?
5: Já si nemyslím, že to byl špatný start, ale prostě jsme udělali dvě obrovské chyby, oni dali ty dva góly. Pak to bylo těžké, dostali jsme je tím na koně. V té první třetině tam nás zatlačili. Myslím si, že pak jsme tu hru vyrovnali, nějaký šance tam měli ve druhé třetině, ale prostě z těch šancí my nedáváme góly a proto jsme to nesrovnali. Nějaký šance tam byly, ale furt to přehráváme hrozně moc, máme kvůli tomu málo střel, protože furt někam nahráváme, místo toho, aby jsme to zjednodušili, dali přes obránce do brány, tlačili se tam, dali nějaký špinavý góly, tak se snažíme myšlet nějaký speciální věci.
4: Hodnotí včerejší prohru 1-4 s Norskem útočník Lukáš Sedlák. Je čas hodit to za hlavu a dnes si pochutnat na javorovém sirupu. Posledně jsme Kanadu pořádně potrápili ve čtvrtfinále olympiády a dnes proti javorovým listům nastupujeme od 20:20. Budete se dívat?
1: Výsledky, zajímavosti i program šampionátu. To je infoservis z mistrovství světa. Každý den na tomto rádiu.
6: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
9: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
10: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
11: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
12: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
13: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
14: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
15: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
16: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
17: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
18: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
19: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
20: Radio Metropole
21: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
22: Dneska padla.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Větší dopravní kapacita na trase Olomouc-Šternberg. Olomoucký kraj zahájil stavební řízení na přeložku silnice 46 Týneček-Šternberg. Vznikne tu čtyřpruhová trasa dlouhá přes 7 kilometrů. Silnice za asi 3 miliardy korun uleví přetíženému úseku. Nová silnice nabídne rychlost 110 km v hodině a dvě mimoúrovňové křižovatky. Propojí budoucí východní tangentu Olomouce s obchvatem Šternberka, čímž odvede tranzit z obytné zástavby. Ředitelství silnic a dálnic plánuje zprovoznění na rok 2030. Modernizace rehabilitačního oddělení fakultní nemocnice Olomouc. Ta vložila skoro 45 milionů korun do nákupu nových přístrojů. Ty pomohou v návratu do běžného života především pacientům po mozkové mrtvici či vážných úrazech. Slon Jack opustí zlínskou zoo. Po nečekaném pátečním útoku na samici už do budoucna ve zlínské zoo nezůstane. Slonice Ulu útok nepřežila. O dalším domově Jacka rozhodne komise odborníků. Nyní je izolovaný od stáda.
1: Mistrovství světa v hokeji.
3: Poslední utkání v základní části dnes čeká na mistrovství světa v hokeji český nároďák. Budeme hrát proti lídrovi skupiny B, Kanadě. Nyní jsme na třetím místě skupiny. Uvidíme, co potom. Zápas začíná ve 20 hodin 20 minut.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Sluníčko dnes na Olomoucku zapadne ve 20.43, zítřejší východ slunce pak v našem regionu přijde ve 4.53. Víme, jak bude. Dnes v noci teploty klesnou na 13 stupňů. Zítra nás potom čeká hlavně sluníčko.

0: Teploty opět vyšplhají na 25 a provázet nás bude sluníčko.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Bourá se na dálnici D1 směr Vyškov před exitem Hulín. Jedná se o nehodu nákladního auta a osobáku a dá se tu opatrně projet. Střed osobáku a nákladního auta se řeší taky mezi Lipníkem a obcí Sušice a i zde se dostanete bez problému. Na pokutu potom pozor na D640 na exitu Olomouc střed, taky na D35 směr Mohelnice za exitem Loštice a nebo na D1 směr Přerov na exitu Trnávka. Na trase Šternberg Olomouc pak počítejte v Týnečku se zdržením na čtvrt hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu a pohodovou jízdu.
2: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
1: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
2: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
7: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
8: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
7: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
8: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
8: Jezírka Banat.cz.
9: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
10: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
11: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
12: Léto. Slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
15: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
16: Posloucháš? Radio Metropole. You're my spicy mom.

0: Metropole právě dnes.
1: Je úterý 26. května a svátek má každý Filip, Filda i Filipek. Narozeniny slaví zpěvák Lenny Kravitz, herec Martin Zounar a také Honza Kolečkář, redaktor olomoucké televize z ZIP. A dnes, přesně před 150 lety v roce 1876, umírá člověk, kterého máme na tisíci koruně. Historik a politik František Palacký. A po něm jsou pojmenované ulice třeba i v Přerově, Šumperku nebo Holešově a v Olomouci máme i Univerzitu Palackého. Historie i současnost u nás jedou naplno také v úterý 26. května.
0: Metropole právě dnes.

0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Radio Metropole.
2: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
3: Kde stojí kolony?
4: Jaké je počasí na Moravě?
5: A kam zajít na dobrou pizzu?
2: To všechno a mnohem víc u nás.
3: U nás.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás připravené další zprávy, pojďte si je poslechnout. Na randál si stěžují obyvatelé Krčmaně na Olomoucku. V obci slyší hluk z nově otevřeného úseku dálnice D55, tedy obchvatu, po němž obec volala více než 20 let. Ředitelství silnic a dálnic chystá měření hluku a pak rozhodne o případných opatřeních. Zahrát si plážový volejbal přímo v centru Prostějova. Půjde to i letos. Město informuje, že pískové sportoviště najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Podrobnosti na webu prostějov.eu. Nové možnosti péče v psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Zahájila stavbu pavilonu akutní péče. Nabídne 115 lůžek. Jde o stavbu za více než 3,25 miliardy korun. Hotová bude v listopadu příští rok.
4: Nikdy se tady nestavěla taková budova a bude poskytovat zcela moderní a důstojné zázemí pro léčbu psychiatrických pacientů a také důstojné zázemí pro personál. Roste počet duševních poruch, lidé potřebují péči psychiatrů a my potřebujeme poskytovat takovou péči, která je žádána, takže ty lůžka následné péče transformujeme v lůžka akutní péče.
3: Doplnila ředitelka nemocnice Adéla Stoklasová. Soud podmíněně propustil exposlance Dominika Feriho z vězení. Vyhověl tak návrhu žalobce i obhájkyně. Někdejší politik si odpykal 2/3 tříletého trestu za znásilnění. Doplníme, že zástupce poškozených byl dál proti propuštění, píše o tom ČT.
0: Sport.
3: O postup do házenkářské extraligy usiluje Házenkářská akademie Olomouckého kraje. V odvetě baráže o postup tým vyzve HBC Strakonice. Musí dohnat ztrátu 6 branek. Duel se bude hrát v sobotu v 15 hodin v hale Zora v Olomouci.

probíráme nehodu nákladního a osobního auta na D1, směr Vyškov za exitem Hulín. Už se to došetřuje a projet se dá v pohodě. Nehoda je taky na Přerovsku, kde se řeší střet osobáku a cyklisty na trase Prosenice Lísky a osobák a motorka do sebe vjeli i na trase Lipina Horní Moštěnice, nicméně i na těchto místech se dostaneme bez problému. Policejní hlídka je potom s 18. hodinou na D1 směr Ostrava na exitu Přerov, taky na exitu Lipník nad Bečvou a nebo v Kroměříži na ulici Osvoboditelů. Šťastnou cestu přejeme a dobře dojeďte.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Metro Retro. Metropole.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
1: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
2: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

0: nejlepší z našeho vysílání.
1: Fandíme spolu moravskému fotbalu, v Olomouci držíme pravidelně palce Sigmě, Holici, Hodolanům a také Černovíru. Právě teď s námi vysílá trenér černovírského Ačka Tadeáš Psotka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tadeáš, na jaké úrovni se dneska v Černovíře hraje fotbal, jak si momentálně v sezóně vedete v tabulce?
2: V Černovíře aktuálně hrajeme 7. ligu, vlastně jednu ze 3 skupin v Olomouckém kraji a aktuálně jsme v top 4. Dokonce se nás zbývá pár zápasů.
1: To je super, na co jste v černovírské klubové historii nejvíc hrdí?
2: Myslím si, že Černovír jako klub je nejvíce hrdý na svoji mládež. Spousta našich hráčů bývá v okresních a krajských výběrech. Několik odchovanců si zahrálo i v nejvyšších patrech fotbalu. Naposledy Martin Škoda si dokonce zahrál za Sigmu v první lize, ale hlavně jádro černovírských mužů tvoří odchovanci už po několik generací. Vlastně u mužů největší úspěch poslední doby byl postup do krajského přeboru. Ten se povedl, řekněme, té minulé generaci a ta současná se bude snažit napodobit a navázat na něj.
1: Co černovírské fotbalisty a jejich fanoušky v nejbližší době čeká?
2: Nám mužům zbývají poslední 2 zápasy. 31. května hrajeme doma s Vítovem a 14. května poslední zápas sezóny s Brodkem u Konice. Co se týče mládeže, tak 6. června hrají na domácím hřišti obě žákovské kategorie. Po nich pak se budou hrát malé turné, mladší přípravky a školičky a okolo toho všeho je nachystaný dětský den, který klub pořádá.
1: Děkujeme za pozvánky. Hráči nižších soutěží normálně chodí do práce. Co vaše kluci dělají v civilu?
2: Náš kapitán se stará o výrobní přípravu ve stavební firmě. 3 kluci pracují ve strojařině, máme tam učitele nebo vojáka z povolání, ale máme relativně mladý tým. Většina kluků jsou ročníky 2003 a mladší. Ti jsou na vysokých školách, tam je to taky na celé škále, od FTKčka přes stavařinu po filozofii.
1: Atmosféra, návštěvnost při domácích zápasech v černovírské aréně u Komína, jak to vypadá?
2: Myslím, běžně chodí zhruba 100 až 200 diváků na některé prestižnější zápasy i více. Vlastně v poslední době, když bylo derby s Hodolanama, tak bylo až 1000 lidí. Kotel tvoří jádro asi 10, někdy více věrných fanoušků, kteří jsou opravdu skvělí, ti dokážou vytvořit super atmosféru.
1: Kde vidíte černovírský fotbal za 5 let? Jaké máte ambice, sny, plány?
2: Tak určitě bychom chtěli z muži postoupit do minimálně o úroveň výš. Je to realistický cíl a jinak se budeme snažit udržet co největší kvalitu právě v mládežnickém fotbale, postupně zvelebovat areál, aby fotbalisti, naši hráči i fanoušci měli co nejlepší zážitek v Černovíře.
1: Naším hostem byl trenér černovírského fotbalového Ačka Tadeáš Psotka. Děkujeme za rozhovor a ať to Černovíru dál střílí na hřiště a daří se i mimo něj. Naslyšenou.
2: Děkujeme, naschledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz
6: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
7: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
8: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
7: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
8: To si piš.
7: Teda Franto, to běžím říct holkám.
8: No, to běž.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
10: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
11: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
10: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
11: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
3: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: is real.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 19 hodin. Radio Metropole. To na sebe.
3: Taky ve středu nás budou v našem regionu provázet i nadále letní teploty. Počítáme většinou s polojasnou oblohou nebo se sluníčkem a s nejvyššími denními teplotami mezi 26 a 31 stupni Celsia. Na horách a ve vyšších polohách nad 1000 metrů potom naměříme okolo 20 stupňů. Ve čtvrtek se ochladí na 23, nicméně v pátek nás opět čeká sluníčko a na teplo

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
3: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
6: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: Rozhodnutí. Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Víme, jak by to mělo vypadat na hlavním tahu Olomouc-Šternberg. Počítá se to s výstavbou čtyřpruhové silnice. Veškeré podrobnosti přináší Report.cz. Zdravíme taky do Konice, kde se už teď v pátek koná Noc kostelů a výhledově 26. června nás čeká jazzový večer na krásně opraveném náměstí. Další novinky z města pak najdeme na www.konice.cz a taky na webu Městského kulturního střediska. A co pro nás má nové vydání týdeníku Kroměřížska? Hlavním tématem jsou tentokrát místní kina, jak jsou spokojená s návštěvností a které filmy táhnou nejvíc. A je tu i reportáž ze Záhlinic z poslední slavnosti piva pod komínem. To a mnohem víc v týdeníku Kroměřížska, který vychází pravidelně každé úterý. Tak se mrkněte a dál se s námi bavte co nejlépe.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 20 hodin.

0: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
1: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informací.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Radio Metropole.
7: Metropole.

0: čas.
1: Rádio Metropole.
2: Rádio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Připravte si udice, Majda opět loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Jako návnada nám tentokrát poslouží Majonéza. Přesně tak se totiž jmenuje nové album kapely Něco Něco. 8 intenzivních skladeb v krátké, energické a hlasité desce můžeme najít někde na pomezí indie popu, dance punku a elektroniky. Tahle v pořadí čtvrtá deska kapely se trochu vymyká jejich předchozí tvorbě. Něco Něco se vydali k přímočařejším textům i tvrdšímu kytarovému zvuku. Jejich podpis je ale stále ve všech písních alba slyšet. Z Majonézy jsem pro vás dnes vybrala song Mám ráda. Sama kapela ho totiž bere jako nejkoncentrovanější podobu celé desky. Jedná se o empowerment song, který vedle sebe sází těla, touhu, roztomilost, sílu i drzost. Jak říká sama zpěvačka Alžběta Tkáč Trusinová, dá se napsat vtipný empowerment song? My jsme to zkusili a zrýmovali reflektory a vibrátory. Tahle písnička je v podstatě Majonéza v 10-litrovém balení, jako se prodává v USA. Tohle je Mám ráda od kapely Něco Něco.

0: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
2: Rádio Metropole.
3: Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Fandíme spolu moravskému fotbalu, v Olomouci držíme pravidelně palce Sigmě, Holici, Hodolanům a také Černovíru. Právě teď s námi vysílá trenér černovírského Ačka Tadeáš Psotka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tadeáš, na jaké úrovni se dneska v Černovíře hraje fotbal, jak si momentálně v sezóně vedete v tabulce?
2: V Černovíře aktuálně hrajeme 7. ligu, vlastně jednu ze 3 skupin v Olomouckém kraji a aktuálně jsme v top 4. Dokonce se mi nás bývá pár zápasů.
1: To je super, na co jste v černovírské klubové historii nejvíc hrdí?
2: Myslím si, že Černovír jako klub je nejvíce hrdý na svoji mládež. Spousta našich hráčů bývá v okresních a krajských výběrech. Několik odchovanců si zahrálo i v nejvyšších patrech fotbalu. Naposledy Martin Škoda si dokonce zahrál za Sigmu v první lize, ale hlavně jádro černovírských mužů tvoří odchovanci už po několik generací. Vlastně u mužů největší úspěch poslední doby byl postup do krajského přeboru. Ten se povedl, řekněme, té minulé generaci a ta současná se bude snažit napodobit a navázat na něj.
1: Co černovírské fotbalisty a jejich fanoušky v nejbližší době čeká?
2: Nám můžou zbývají poslední 2 zápasy. 31. května hrajeme doma s Vícovem a 14. května poslední zápas sezóny s Brodkem u Konice. Co se týče mládeže, tak 6. června hrají na domácím hřišti obě žákovské kategorie. Po nich pak se budou hrát malé turné, mladší přípravky a školičky a okolo toho všeho je nachystaný dětský den, který pořádá.
1: Děkujeme za pozvánky. Hráči nižších soutěží normálně chodí do práce. Co vaše kluci dělají v civilu?
2: Náš kapitán se stará o výrobní přípravu ve stavební firmě. 3 kluci pracují ve strojařině, máme tam učitele nebo vojáka z povolání, ale máme relativně mladý tým. Většina kluků jsou ročníky 2003 a mladší. Ti jsou na vysokých školách, tam je to taky na celé škále, od FTKčka přes stavařinu po filozofii.
1: Atmosféra, návštěvnost při domácích zápasech v černovírské aréně u Komína, jak to vypadá?
2: Myslím, že běžně chodí zhruba 100 až 200 diváků na některé prestižnější zápasy i více. Vlastně v poslední době, když bylo derby s Hodolanama, tak bylo až 1000 lidí. Kotel tvoří jádro asi 10, někdy více věrných fanoušků, kteří jsou opravdu skvělí, ti dokážou vytvořit super atmosféru.
1: Kde vidíte černovírský fotbal za 5 let? Jaké máte ambice, sny, plány?
2: Tak určitě bychom chtěli z muži postoupit do minimálně o úroveň výš. Je to realistický cíl a jinak se budeme snažit udržet co největší kvalitu právě v mládežnickém fotbale, postupně zvelebovat areál, aby fotbalisti, naši hráči, fanoušci měli co nejlepší zážitek v Černovíře.
1: Naším hostem byl trenér černovírského fotbalového Ačka Tadeáš Psotka. Děkujeme za rozhovor a ať to Černovíru dál střílí na hřiště a daří se i mimo něj. Naslyšenou.
2: Děkujeme, naschledanou.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás připravené další zprávy, pojďte si je poslechnout. Na randál si stěžují obyvatelé Krčmaně na Olomoucku. V obci slyší hluk z nově otevřeného úseku dálnice D55, tedy obchvatu, po němž obec volala více než 20 let. Ředitelství silnic a dálnic chystá měření hluku a pak rozhodne o případných opatřeních. Zahrát si plážový volejbal přímo v centru Prostějova. Půjde to i letos. Město informuje, že pískové sportoviště najdeme na náměstí opět na Malé Kuželně. Na místě bude od 11. června do 2. srpna. Podrobnosti na webu prostějov.eu. Nové možnosti péče v psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Zahájila stavbu pavilonu akutní péče. Nabídne 115 lůžek. Jde o stavbu za více než 3,25 miliardy korun. Hotová bude v listopadu příští rok.
3: Nikdy se tady nestavěla taková budova a bude poskytovat zcela moderní a důstojné zázemí pro léčbu psychiatrických pacientů a také důstojné zázemí pro personál. Roste počet duševních poruch, lidé potřebují péči psychiatrů a my potřebujeme poskytovat takovou péči, která je žádána, takže ty lůžka následné péče transformujeme v lůžka akutní péče.
2: Doplnila ředitelka nemocnice Adéla Stoklasová. Soud podmíněně propustil exposlance Dominika Feriho z vězení. Vyhověl tak návrhu žalobce i obhájkyně. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. Doplníme, že zástupce poškozených byl dál proti propuštění, píše o tom ČT.
1: Sport.
2: O postup do házenkářské extraligy usiluje Házenkářská akademie Olomouckého kraje. V odvetě baráže o postup tým vyzve HBC Strakonice. Musí dohnat ztrátu 6 branek. Duel se bude hrát v sobotu v 15 hodin v hale Zora v Olomouci.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
4: I ve středu nás budou v našem regionu provázet i nadále letní teploty. Počítáme většinou s polojasnou oblohou nebo se sluníčkem a s nejvyššími denními teplotami mezi 26 a 31 stupni Celsia. Na horách a ve vyšších polohách nad 1000 metrů potom naměříme okolo 20 stupňů. Ve čtvrtek se ochladí na 23, nicméně v pátek nás opět čeká sluníčko a na teploměru přes 25 stupňů Celsia.
0: Víc energie.

heal your trauma. I even said sorry to your mama.

Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.